0: Yeah.
1: Vždycky fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Rádio.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: Neo Asian.
0: Boy Akon.
3: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
2: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Fajn rádio.
7: All the hits I wanna hear.

Starý 16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi být nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
3: Instagram.
1: YouTube.
3: TikTok.
1: Co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn Radio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
5: Fajn
4: Radio.
3: Instagram.
4: YouTube.
3: TikTok.
4: Co je zrovna teď in.
5: Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn.
6: Fajn Radio.
5: CZ.
7: My name is Summer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
8: Right, babe.
3: Fine.

0: Spitzky Fresh.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Pražská policie obvinila 42-letého muže, který podle kriminalistů zneužíval vkladomaty. Do zařízení vkládal upravený falešný bankovky, systému, ale peníze připsal na účet jako pravý. Následně je vybíral jako skutečnou hotovost. Škoda se ale vypšplhala plus minus na milion korun. Během Fashion Weeku v Austrálii všechny pobavil plavec, který při cestě na ranní trénink si spletl schody na pláž s molem módní přehlídky a prošel přímo středem akce. Video se rychle rozšířilo na internetu a teďkon je extrémně virální. Spotify ukončuje experiment s novou výroční podobou svého loga. Reakce uživatelů byly podle firmy převážně negativní a tak se streamovací platforma vrátí ke klasické ikoně už během příštího týdne.
1: Fajn

0: Lidi, co to jako včera bylo ten hokej? Co hokej, ten dopad ještě dobře, ale ty vole, neparkujte ve městě auta pod sloupy nebo pod stromama. Holuby se přemnožily, to není dobrý. To není dobrý! Já měl dneska zadělaný celý auto. Fakt jako špatný. Tak jako tak, to jen tak jako zpráva z rána. Jinak bychom teď měli říct, že startuje morning boost na fajnu, dobré ráno. Ale takhle, nechcem se na to jako vykašlat dneska? Co, Wendy?
1: Jak to myslíš?
0: Jako, že bychom pustili prostě třeba nějaké jako písničky jenom.
1: No.
0: Něco by hrálo.
1: A my půjdeme domů?
0: Půjdeme třeba domů.
1: No.
0: Necháme tady hrát automat. Co?
1: Jo, šéfovi to neříkejte.
0: Neříkejte mu to. Tak my vám jdeme pustit ty písničky a užijte si to dneska ráno. Tak zatím, čau. Morning Boost. Fajn. Tady od nás ještě Stein, DT Before Life. Hezký ráno, na probrání. Vamos, jdem na to, totální petelice. A my jdeme domů. Zatím.

Olivia Rodrigo, její Good For You na fajnu. Deset minut po 6 hodině, dámy a pánové, my s Wendy jsme taky na fajnu tady, ano, protože když jsme volali šéfovi, jestli můžeme jít domů, tak to se ani neptejte, co řekl. Každopádně, stala se jedna fakt jako velice, velice zvláštní věc. Občas totiž jako pozorujeme třeba na internetu, jak jsou jako články o tom, jak někdo

0: někoho posedl, jako třeba nějaký démon nějakého člověka, jo. Prostě zavoláte vymítače, vymítete ďábla a je to. Jenomže co dělat, když vás posedne Shakira? Ano, to je jako reálný problém. Tenhle ten problém se stal jistý paní v Americe, která tvrdí, že jí prostě posedla Shakira a že se jí nemůže zbavit. A prostě jde po ulici a jen tak začne dělat Samina, mina, waka, waka, waka, waka.
1: Prostě představ si, že jdeš po Praze a najednou na Václaváku.
0: Hips don't lie. Whenever.
1: Můžeme mít něco my, jakože Češi třeba?
0: Jako myslíš jako český song přímo?
1: Nějaký
0: jako
1: český song? Co by posedlo nás?
0: Ty vado, podle mě tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Dobrý. Každopádně, já vím, co nás posedlo včera.
1: Ne.
0: Jestli se teda ptáš na to, na otázku, co by nás mohlo posednout.
1: Kvůli tobě nemohla dostat z hlavy celý den.
0: No, to je přesně ono. A jak na to, jak jako vymeteš takovýhleho jako ďábla z hlavy, když to zní v hlavě celou dobu a už to nechceš zpívat. Máš to proto nějaký jako lifehack?
1: Jo, začnu poslouchat úplně něco jiného.
0: Lepší?
1: Nejlepší.
0: Hele, Shakira, hej, waka waka. Tady na fajnu. A pokud máte lifehack, jak vymést takovýhleho ďábla z hlavy, nám to napište. 724 6 3 6 3 4. Jdem na to. Hezký rádo.

0: Sub Focus Elevate, ideální song na probuzení se takhle po ránu. Je 21 minut po 6 hodině na fajnu. Jdem se probouzet dál, za chvilku, s těmito songama. S těmito songy, s těmito, s těmahla songama, s těmi songama.
1: No prostě s tímhle, už to tam půjde.
0: S těmahle songama.
1: Před náma novinka, která je v éteru. Dominik je White Keys. By the way, kdybyste nevěděli, tenhle ten song napsal, když byl opilej a sám ho vyprodukoval. Dal na TikTok leak a pak na něho úplně zapomněl. A tím, že to na TikToku začalo trendovat třeba rok potom, tak si na to vzpomněl, vyhrabal to za šuplíku a dodělal to.
0: Tak to je crazy.
1: A zní to skvěle, ale.
0: To je hustý. Takže to znamená, že teď můžeme dělat i my jako Wendy hudbu. Protože my na taky hodně zapomínáme.
1: Ne, my určitě.
0: Slyšela jsi ten zpěv před chvilkou, ne? Před 10 minutama.
1: Já jsem radši zapomněla.
0: Okay. Kromě Dominika, taky Shabuzi. Totální country nářez jeho Born to Die. Jde o hlavní song z jeho novýho westernovýho alba The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Pokud milujete Red Dead Redemption, tohle je totálka pro vás. Pokud nevíte, co je to Red Dead Redemption, je to taky totálka pro vás. Protože tenhle song zní, jak kdyby, já nevím, kdyby se country nějaký bar připojil přes Bluetoothko k reprákům na Coachelle. Je to totální hit. Tak tyhle songy za malý okamžik. A za chvilku tři random fakta. Krásný ráno. Morning

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkarna.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Fajn Radio. Turn it up. Music. Fajn.

0: All Time Low, Blackbeard, jejich Monsters na fajnu. Půl sedmi aktuální čas, abychom se dnes něco dozvěděli, něco velmi speciálního, tak tady jsou tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Pokud dokážete zaběhnout 1 kilometr pod 3 minuty, patříte mezi 1% populace, co tohle to dokáže. Pokud jo, máte náš obdiv. Pokud se dokážete dotknout dlaněmi podlahy s nataženýma nohama, patříte mezi 1% populace, co tohle dokáže. Pokud jo, máte náš obdiv. A aby to nebylo líto nám ostatním, co nic z tohohle nedokážeme, pokud dokážete sedět na gauči celý den bez toho, aniž byste měli nutkání jít něco dělat, patříte mezi 99% populace, co tohle dokáže. Každý je hold speciální nějak jinak. Někdo běhá maratonní speciály a někdo sledujeme speciální seriály.

0: Nico Santos, Your Ray of Light, 5 minut před 6:45, tohle je Morning Bush na Fajnu. No a dámy a pánové, včera, když jsme tady jako dovysílali, tak si nás zavolal jako šéf k sobě do kanclu, že nám jako chtěl říct nějaký jako věci, jako prostě ohledně prostě tohohle z toho rána a tak. A řekl nám, že máme víc jako prodávat hudbu. Jenomže už neřekli jak. Tak já nevím, to můžeme jako zkusit a uvidíme, co řekne. Za pouhých 0,0 korun a dvouminutové reklamy na spodní prádlo nebo na čarodějnický obchod můžete mít tenhle ten song. Nabídka, která se neodmítá. Wisdom si bíže na jejich Show Me Love. No a pokud zavoláte i hned, tak k tomu jako bonus dostanete tenhle ten song. Sony Fodera, Chris Chilich, My Loving. Pokud zavoláte i hned, tak vám Wendy řekne, co měla k večeři. Naštěstí nikdo nevolá. Hezký ráno.
1: Chceš hát, opravdu.
0: Tyhle songy za chvilku.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Fajn Rádio.

0: songy, který tady teďkon hráli, musíme poděkovat Márovi, který vyslyšel náš prodej hudby před malou chvilkou a protože zavolal i hned, tak nám tenhle ten song daroval, song, který se jmenuje jak Sunny Folera, Chris Chilich, My Loving. Jo, velice výhodná nabídka. Jak na to tak dneska koukám, těch výhodných nabídek bude víc.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Fajn.
0: Je to tak. Během dnešního rána další příležitost získat dvakrát třídenní Gold vstupenku na MotoGP do Brna, na největší závodní událost České republiky tohle z toho roku, která se uskuteční od 19. do 21. června. To Brno nebude zas tak špatný, jak furt někdo tvrdí.
3: Hele, jediná věc, kterou musíte udělat, je poslouchat celou dobu Fajn Radio a jakmile uslyšíte zvuk motorky, tak normálně volejte 724-634-634.
0: Ten zvuk, když tak zní takhle, abyste si to nezaměnili třeba s Katy Perry. Takže až uslyšíte tenhle zvuk, 724-634-634, držíme palce.
1: Grand Prix České republiky. 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro stančí smíchov. Tanečníčková La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarašar!
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Fajn Radio.
5: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. What up? Fajn Radio. Fajn Radio.
6: Hey, it's time tonight. This is Pink.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Poslouchej nás online na Fajn Radio CZ.
4: Jsme online.
7: Online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Lidl od 21. května zavádí ve všech českých prodejnách nový systém uspořádání nepotravinářského zboží. Takže Lidl Světy se rozdělí na takový special sortiment do 6 stálých sekcí, aby se zákazníci v obchodech lépe zorientovali. Teprve 22-letý týpek překonal světový rekord ve chybech za 24 hodin. Během jediného dne jich dokázal udělat přes 12 000 a překonal tak dosavadní maximum. Ariana Grande zveřejnila

0: Fajn.
1: Pojďme mrknout na dopravu, a.k.a. Pražský speciál, a.k.a. nehody vidíme pouze po Praze, Pražáci vstávali, a.k.a. špatnou nohou, a.k.a. nebo poslouchají jiný rádio než tohle a kdo by pak radši nenaboural. V Praze v ulici ve Žlípku, tady jsou dvě havarované vozidla, osobák s nákladňákem překáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Taky dál v Praze pozor v ulici Ruska, ne, tudy jezdím domů. Tady bohužel se srazil osobák s cyklistou, průjezd taky zde se zvýšenou opatrností. A velký špatný dál v Praze v ulici Plzeňská, dva osobáky v sobě, překážka na vozovce. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

není na to si takhle po ránu zařvat. A nebo někoho seřvat. Tak nebo tak, pokračuje ráno na fajnu, pokračuje morning bush na fajnu, který 100% na rozdíl od silnic v Praze pojede dál a docela ve fajn tempu, pokud teda čtu dobře ty songy, které tady i nás jako čekají. Zara Larsson, taky Fastboy, Clock Clock, jejich Born Again. Koukneme se do světa zvířecí a nebo se podíváme na jednu velikou specialitku. Hezký ráno všem, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

0: hvězda našeho hudebního pořadu Next Generation. Pořád, ve kterým se rodí začínající interpreti. Rugel, její Pretty on Paper na fajnu. 13 minut po 7 hodině. A nový GTA 6. Je to tady. Respektive není, ale jdem o tom mluvit. Pokud už teď víte, že si koupíte GTA 6, nebo že byste si ji chtěli koupit, tak dneska a během týdne zapomeňte na to, že byste si koupili, já nevím, to jedno kafe v průběhu dne. Nebo že byste si zašli na mekáč. Nebo že byste si zajeli už třetí den za sebou umýt auto domičky, protože vám ho stejně jako mě popotentovali holuby. Ty prachy navíc se budou hodit.
1: Spekuluje se, že už tenhle ten týden by totiž mohly být pre-orders, to znamená jako předobjednávky právě na GTA 6. Takže budeme jíst všichni rohlíky, je nám to jasný. Ale otázka teda je, jestli to náhodou s těma předobjednávkama nebude stejně jako s vydáním GTAčka, jo, zase to posunou.
0: 100% to posunou. Ale mě už by to ani nepřekvapilo, jako já už vlastně jsem jako tak jako zklamaný dopředu. A tak to funguje jenom nejenom na GTAčko, jako to můžeš jako aplikovat na všechno ostatní.
1: Hele, ať už budou předobjednávky nebo ne, hlavně, aby to toho 19. vyšlo. Listopadu.
0: No.
1: Hlavně, aby to bylo.
0: Jako prosím, bože, prosím. Kolik věcí už jsme měli také před vydáním GTA 6? Já chci vědět, co bude až jako, víš, protože se svět rozděluje, jakoby počítá se, že jo, před Kristem a po Kristu, ale v moderních dějinách je to před GTAčkem 6 a po GTA 6.
1: Ale už jsme stihli papeže, který dělá 6-7.
0: No spousta věcí.
1: Jsme prezidenta, který dělá 6-7, ale to GTAčko pořád nemáme.
0: No tak uvidíme. Snad nepůjdeme tady znovu.
2: Oh shit, here we go again.

tohle za nádher. Morning Bus dostal svýmu jménu. Huha, Adam Ježík jeho tvoje svět. Na fajnu, 1:27 po 7 hodině, jdeme dál s těmahle songama.

0: song, který si tady za malou okamžik dáme. Na lepší ráno. No a to by to nebylo ráno, kdyby tady nezahral aspoň minimálně 10krát za sebou tenhle song. Od Tate McRae, její Just Keep Watching. Takhle bude znít následující 10minutovka. A pak se podíváme do světa zvířat. Takže na to rozhodně počkejte. Velké, velké téma. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
14: Fajn Radio.
15: All the hits.

0: Tohle to byly Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana Ciny, jejich We Pray, na fajnu, půl osmí, dáváte si úterní morning boost a my pojďme zjistit jedno velice, velice důležitý téma. Včera jsem se bavil s kámošem, jaká zvířata na světě jako máme nejraději, a protože mě tohle jako téma velice, velice nudilo, tak jsem se ho zeptal, jaký zvířata naopak jako nesnášíme. Jde vůbec nesnášet nějakého živočicha, nějaké zvíře? To je otázka. A v podstatě jsme se s kamarádem shodli na tom stejným. Dospěli jsme k závěru, že zvířecí říše se rozděluje pouze na dva tábory. Jeden tábor zvířat, které máme rádi, jsou v poho, nějak nám nevadí. A druhý tábor, ve kterém v podstatě je jenom tenhle ten jeden živočich. A teď nemáme na mysli vašeho šéfa, co vás nikdy nepustí o 10 minut dřív, protože je přeegovaný egomaniak. Mendy, máš nějakého živočicha, kterého nenávidíš a kterýho jako bys mohla zařadit do tady toho tábora taky?
1: Já přemýšlím. Asi kdybych se mě, kdybych měla takhle vybrat, tak je to klíště.
0: Klíště, okej, okej. Dobře. Tak 724-634-634. Dámy a pánové, pojďte nám napsat, jakýho živočicha nesnášíte vy. Za chvilku to rozsoudíme. Jaký živočich je úplně ten nejhorší. 724-634-634.

0: One Republic, jejich Ain't Worried. Na fajnu, 5 minut před 7:45, to je aktuální čas. Před malou chvilkou jsme se tady ptali na otázku, jestli existuje vůbec jako nějaký nejhorší zvíře na světě. Protože jako jo, prostě zvířata máme rádi, ale jestli existuje třeba jedno jediný zvíře, který fakt jako nedáváme, který nemáme rádi, který prostě nám třeba, pozor, pije krev. No, tím už narážím na jednu prostě věc. Ale píšete třeba klíště, jak říkala Wendy. Jo, potom tady třeba hadi. Ale přece jenom, jak jsem tak nějak jako tušil a doufal, k mému překvapení tady není ani jeden pavouk, ale za to tady jsou komáři. Spousta komárů. Komáru jak nas... Komáři. Ty otravný, hnusný, malý, zašpiněný, létající nicky. No, takhle. Wendy, shodneme se na tom, že to je komár?
1: Jo, jako klíště není úplně příjemný, ale to, že ti v noci lítá okolo hlavy a dělá bzzz.
0: To je úplně jako brr. Já to úplně nesnáším, jako úplně něco, jestli na světě, tak nesnáším komáří lítání okolo hlavy v noci. Máš nějakou storku s komárem?
1: Jako těch je několik, ale jako vyloženě storku nemám.
0: Moje holka včera zabila komára kladivem.
1: A od té doby máme ve stěně díru ano. A máme si se soused.
0: Ano. Ne, dneska opravdu musím jít koupit tu sádru. No nic, hele, mě zajímá, jestli máme teda někdo nějakou jako vychytávku, jak se proti tím komárům bránit. Jako co vám funguje? Mně totiž přijde, že nefunguje nic a děláte, co děláte, tak to nefunguje. 724-634-634, když už teda nesnášíme ty komáry, tak se proti něm aspoň pojďme jako takhle nějakým způsobem bránit, protože víte co, přichází teplo a s něma přichází i tyhle ty zašpiněný nicky. 724-634-634, vaše jako lifehacky, který fakt fungujou, právě teďkon, pojďte napsat, ať to zjistíme. Morning Boost.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport. Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
18: Fajn Radio.
19: I'm Lily Bean.
20: It's Serena Carpenter.
21: Music.
18: Fine.

0: Imagine Dragons, Giant, jejich Enemy, na fajnu, kolik? 8 minut před 8 hodinou. A kdo je náš zvířecí nepřítel? To se nám povedlo určit před malou chvíli. Ano, zjišťovali jsme živočicha, který je nás úplně nejvíc z celého srdce štve, kterého nesnášíme. A proč je to komár? To, že jsou to komáři, to víme. To, že jsou komáři fakt vlezlí kůrky, to taky víme. Ale pojďme zjistit, co jako proti tady tím kůrkám opravdu funguje, jo? Já jsem řekl, že mojí holce na komáry funguje kladivo. Sice nám teďko nefunguje odhlučnění proti sousedům, ale zabralo to. A pojďme se podívat, co funguje vám.
1: Ahoj, sítě na okna. Od té doby, co je používáme, tak žádný komár. Občas vletne moucha přes chodbu nebo balkón, ale funguje to a 15 let o hmyzu v bytě téměř nevíme.
0: Tak to jsi šťastný člověk. Ty kráso. Dobře, jako jsi 15 let, to je dobrý. To dál.
1: Tak je tady nějaký rejt do zásuvky a síťky.
0: Mm-hmm.
1: No, sítě do oken, to je tady jako nespočetný okay, krát. Okay. No a koukám, co tady ještě je. Na komára je nejlepší krokska nebo pantofle, Vojta.
0: Nice.
1: To je asi místo toho kladiva, víš, pro tvoji ženu. Možná i to taky doporuč.
0: Teď akcie značky Crocs vyloženě jako stouply nahoru po tomhle tom. Takže sítě do oken.
1: Sítě do oken.
0: Sítě do oken. Tak dobrý, tak třeba na léto pohřejte si sítě do oken. Hele, já jsem rád, že jsme aspoň někam jako se dostali, jo? Protože tady to je takový jako téma, který jako podle mě se jako musí řešit každý rok. Každý rok prostě si každý stěžuje na tohle to stejný. Jenom pro tom problém, jako když jako až budeš třeba někde pod stanem, kam dáš sítě do oken?
1: Nebo venku, že? Opíkač pekáčky.
0: Kam dáš sítě do oken?
1: Můžeš mít takovou tu, víš, proti těm včelám.
0: Voliér. Ne. Já vím, co myslíš. Takovou tu síťovanou věc, co ti myslíš zastavit.
1: Ten oblek speciální.
0: Jo, tohle. Jakože budu girolovat prostě busty v tomhle obleku. To je parádní nápad. Ale jo, tak někam jsme se dostali. Super. Konec.
1: Víc už od nás nečekejte.
0: Písnička.
1: Teď. Portugal the man glide.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
1: To je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: K novému vozu Hyundai od Autocoat získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocoat.cz, více než 30 let s vámi.
7: Fajn rádio. Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
7: Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Fajn rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn rádio.
7: Jsme online.
9: Online.
10: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Univerzita Karlova zůstává nejúspěšnější českou univerzitou. Silným výsledkem má hlavně v informačním managementu, lingvinistice a historii. U technických oborů stále vede ČVUT. Karlovka zůstává nejúspěšnější českou univerzitou. Silný výsledky má hlavně díky informačnímu managementu, lingvistice a historii. V technických oborech stále vede ČVUT. Mladý novomanželský pár vyřešil výběr společného příjmení opravdu netradičně. Uspořádali totiž bitvu o příjmení, ve které proti sobě soutěžily dvě rodiny. Celá akce připomínala takový sportovní zápas a video ze svatby se rychle rozšířilo na sockách. Shakira uspěla v dlouhodobém sporu o daně ve Španělsku. Národní soud jí zprostil obvinění z daňových podvodů za rok 2011. No a zpěvačka díky tomu získala až celých 60 milionů eur.
12: To ráno prostě bývá občas těžký, jo?
13: Je to tak, hele.
12: Já Míša se o tom přesvědčila dneska. Krásně dobré ráno, úterní ráno, 8 hodin minuta k tomu. My pojďme udělat něco pro to, aby to nebylo tak hrozný a aby jsme nedopadli jako Míša při zprávách. Ale občas jako zopakovat něco dvakrát se jako může hodit.
13: No a proto vám opakujeme, že možná zanedlouho zazní nějaký zvuk, no a to je taková výzva pro vás, abyste mohli volat.
12: Je to tak. Do té doby Harry Styles nebo Sony Fodera. Hezký ráno. Morning Boost.

0: Sony Fodera, D.O.D., taky Poppy Back Song, jejich song Think About Us. 7 minut po 8 hodině. A 7 minut po 8 hodině ideální čas zasoutěžit si o nějaký ty lístky na nějakou tu velkou cenu Brna na motorky, protože před mou chvilkou zazněl signál, abyste volali.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Fajn.
0: A nám se dovolal posluchač Mára. Vítáme ho ve studiu. Máro, krásně, dobré ráno.
3: Čau, dobré ráno.
0: Čau, čau, čau.
4: Jak se vstávalo?
3: Pěkně, naprv, ale dobrý.
0: Ty jsi chtěl říct jiný slovo, já to vím.
4: Hele, ok, minimálně ti to ráno můžeme zlepšit. Můžeš si vyhrát totiž 2 gold vstupenky na MotoGP na celý 3 dny. Jediný, co musíš, je odpovědět na otázku. Hele, teď si jenom musíš vybrat, jestli chceš otázku od Fikyho, nebo chceš otázku ode mě.
0: Ještě důležitý dodat...
3: Já chci otázku od Honzíčka.
0: Od Honzíčka, od Honzíčka. Jenom chci říct, že od Honzíčka je ta otázka možná ale trošku těžší.
3: Jo.
0: Jo? Jseš na to ready?
3: A tak jo.
0: Jo, pojď do toho. Neboj se toho, Máro, tak jo. Taky jsi připravený? Jsi připravený?
3: Asi, doufám.
0: Tak jo, jdem na to. Otázka zní. Z převážně jakého materiálu jsou ušité kombinézy motocyklových závodníků? Za A.
3: Ježišmarja.
0: Klokaní kůže. Aj, aj, aj, tady jezdí auta. Aj, aj. Za B. Kůže z bobra. A nebo za C, kůže z anakondy.
3: To bude za A.
0: Za A? Mám označit Ačko?
3: Označ Ačko, klokaní.
0: Ne, počkej, tady je provoz. Ačko teda, jo?
3: Jo, jo.
0: 100% Ačko.
3: 100% Ačko.
0: A 100% Ačko vyhrává! Je to tam!
4: Máš to!
0: Jedeš na MotoGP!
4: Do Brna!
0: Jaj.
4: Já nevím, jestli je super, ale jedeš na MotoGP!
0: A neřeš, že to je v Brně. Hele, dvě zlatý vstupenky. Kdo pojede s tebou?
3: Otec, tatínek.
0: Jasně. Máte rádi motorky spolu?
5: Táta to miluje, táta nám vyzvou každý rok.
0: No, tak super.
4: Nice. Hele, Máro, my tě poprosíme jenom, aby si nám vydržel na drátě. Aby se nám nikam neodcházel, my si o tebe vezmeme všechno, co potřebujeme.
0: A gratulujeme.
3: Dobře,
0: tak jo. Tak zatím, čau.
4: Měj se.
3: Zatím, ahoj.
4: Ahoj.
0: Tohle byl Mára, který vyhrál 2 zlatý gold vstupenky na MotoGP do Brna. Pokud to nevyšlo dneska, tak já nevím, zase třeba zítra.
4: Nebo pozítří.
0: Nebo pozítří.
4: No, uvidíme.
1: Grand Prix České republiky. 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na Autodrom Brno.

0: One Direction, jejich best song ever. Je tohle to best song ever za nás, Wendy? Je to možný kandidát. Kandidát, který dohrál 20 minut po 8 hodině. A dámy a pánové, teď je na čase trošku zavzpomínat, jo? Trošku se jako vrátit do dětských let a vzpomenout si, kdy jsme naposledy byli na hřišti. Na dětském hřišti. Protože jednou to bylo naposledy a my jsme to nevěděli, že to je naposledy.
1: Ne.
0: Není to trošku jako škoda?
1: Neříkej to takhle.
0: Je to hrozný, je to hrozný. Já si říkám, proč jako se třeba nedělají jako dětský hřiště pro dospělý, nebo jako dospělý hřiště.
1: Ale to by bylo skvělý. A jestli někdo z vás řekne, že to jsou takový ty posilovací hřiště, tak ne.
0: To je sr, to nic není. Prostě fakt jako klouzačky pro dospělý, houpačky pro dospělý.
1: Pískoviště pro dospělý.
0: Pískoviště pro dospělý. Jo, jenom ať je to prostě rozměr na můj zadek, ať se do té skluzavky vejdu. Co by takhle mělo mít jako hřiště pro dospělý? Když se nebudeme bavit jenom o skluzavkách.
1: 724-634-634, pojďte rád vědět, co byste chtěli jako dospělí, prostě na dospělým hřišti.
0: Jo, prostě si představte, že byste šli jako jen tak do parku s kámošema, řeknete si, jo, jdeme na dospělý hřiště, jdem si tam hrát. Tak co by tam prostě na tom dospělém hřišti mělo být? Pojďte dát vědět. 724-634-634. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Fajn Radio.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
13: Fine.

0: Rudimental Jazz Glenn McLemore, These Days. Tohle je Morning Bush na Fajnu, 8 hodin 34 minut. A my vzpomínáme na dny, kdy jsme si jako děti hráli na hřištích, protože před chvilkou tu padla celkem jako depresivní věta, že všichni jsme jednou byli na dětském hřišti a neviděli jsme, že si tam hrajeme naposled. Co kdyby ale existovaly tak jako dětská hřiště, dospělá hřiště, hřiště, kam místo posazení v hospodě vyrazíte s kámošima třeba po práci, trošku jako upustit páru, trošku si pohrát, trošku jako zrelaxovat. Ptali jsme se, co by takový hřiště pro dospělí mělo obsahovat.
1: Je tady zpráva ahoj, no přece trampoška.
0: Trampolína mě vždycky bavila.
1: Pak je tady, určitě by tam měly být houpačky.
0: Ano.
1: Pak je tady skákací hrad.
0: Oh.
1: Různý velký skluzavky. Zatočený.
0: Zatočený.
1: Zatočený.
0: Pro fančmekry. Zatočený skluzavky.
1: A pak obyčejný prolízačky tady většinou jsou jako vyjmenovaný.
0: No ty prolízačky jsou hodně důležitý, protože do těch se jako už teďko jako, když bys chtěl jít jako na normální dětský hřiště, tak se tam nevejdeš, jo. Prostě mám problém furt, když jdu s dětma jako ve školce prostě. Vždycky pojď, a ne, nemůžu, nevejdu se. No.
1: Já jsem ještě říkala, že by se mi líbilo, kdyby jsme měli skluzavku. Přímo jako do bazénku s balónkama.
0: To je dobrý.
1: To si zjistí v topu.
0: Já tady mám třeba zprávu místnost pro rozbíjení věcí.
1: To by bylo super.
0: Na zrelaxování.
1: Úplně.
0: Hej, představ si, že prostě máš třeba manžela na štvetě a řekneš mu, běž na dětský hřiště, na dospělý hřiště, běž se tam trošku vybít.
1: Uklidni se tam.
0: Pípa tady ještě napsaná.
1: A až si to promyslíš, tak se vrať domů.
0: Ano.
1: Pípa.
0: Pípa.
1: Mm?
0: Dobrá.
1: Mm?
0: Pípa, co pípa. A jako takhle. Představa, že jdeš třeba okolo Ladronky a tam 30 prostě dospěláků si hraje na takovémhle nějakém hřišti. Jeden se klouže, druhý se tam houpe.
1: Je to přijde geniální.
0: Je to skvělý. Tak když jste někdo nějaký developer, tady to je jedinečný nápad, který vám dáváme zadarmo. Nebo možná se ozvěte, možná něco budeme chtít.
1: 10%, no.
0: Možná 20. No nic. Teď už jdeme na Wander. Tady je Skippy McDippy.

0: Tohle je Damiano David. Který se narodil se zlomeným srdíčkem, jeho Born with a Broken Heart na fajnu 4 minuty před 8:45. Takhle. Z toho včerejšího extempora na ledě jsme měli zlomený srdíčko málem úplně všichni.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Fajn.
0: Mistrovství světa v hokeji pokračuje a včera to bylo jako co?
2: Bylo teda hustý. O jeden gol uznaný míň. Měla jsem pocit, že rozhodčí jsou takový mimoni trošku.
0: No, já jsem někde četl, že se budou vraždit zebry, ale nevím, co to znamená teda. Jako hustý. 4-3, nakonec jsme to teda nějakým způsobem udolali, jo. Ale ty vado, já mám okusaný všechny nechty, nemám co okusovat jako na další zápasy, teď ve středu jako.
2: Ve středu proti Itálii, tak se to zapište, bude to 16:20 a to už, jestli jsme porazili Švédsko, tak už musíme dát všechno.
0: No snad jo. A pokud by někomu chyběl dnes hokej, tak hrajou naši braťa se Slovinskem od 20:20.
2: Myslíš, že to Slovensko porazí?
0: A Slovensko? Někdo? Slovensko nebo Slovensko?
2: Slovensko, Slovensko.
0: Já to mám guláš. Slovenskej.
2: Slovensko, Slovensko.
0: Mohli by, no. Spíš ne.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Fajn Rádio.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů. To nejlepší z TikToku.

0: Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. Na fajnu novinka, která tady dohrála 7 minut před 9 hodinou. I love it, I love it, I love it. To si přesně říkám o dnešním ránu. Bylo to totálně, totálně epický. Zjistili jsme se spousta věcí. Třeba, že by bylo fajn, kdyby existovalo dětské hřiště pro dospělí. To bylo dobrý, to mě bavilo. Co tebe bavilo, Wendy?
1: Mě baví ta cesta domů teď už.
0: Jdeš domů?
1: Já už jdu domů.
0: Podívejte se na ní, na holku. Už to má za sebou dneska, my jdeme makat ještě. No tak lidi, kdo to máte stejně jako Wendy? Nic. Ale kdo to máte stejně jako až, ještě musíte teď pracovat celý den. Držím palce, držím palce a zase zítra od 6 do 9. Teď už Andrea Kaučka, její music boost. Tak čekis.
1: Čau.
0: Co je?
1: Music boost?
0: Já jsem chtěl říct music box.
2: No, on je to takový box.
0: Tak jo.
1: Tak děkujem.
0: Děkujem.
3: Muchas gracias, aficion. Ještě pana vosotros.
0: Au! Nemlaš mě!

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Fajn Rádio. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
7: Pražská policie obvinila

0: jako pravý. Následně je vybíral jako skutečnou hotovost. Škoda se ale vypšpohala plus minus na 1 000 000 korun. Během Fashion Weeku v Austrálii všechny pobavil plavec, který při cestě na ranní trénink si spletl schody na pláž s molem módní přehlídky a prošel přímo středem akce. Video se rychle rozšířilo na internetu a teďko je extrémně virální. Spotify ukončuje experiment s novou výroční podobou svého loga. Reakce uživatelů byly podle firmy převážně negativní a tak se streamovací platforma vrátí ke klasické ikoně už během příštího týdne.
1: Fajn. Než společně odstartujeme Music Bus, mrkneme se v rychlosti na silnice. Opatrně D52, 16. kilák, trasa Pohořelice, Brno. Tady probíhají práce údržby, tady neprůjezdná zpevněná krajnice. Opatrně taky na D10, 13. až 14. kilometr, Turnov až Praha. Tak tady je, prosím vás, se zvýšenou opatrností, je tady nějaký velký předmět na vozovce. No a zdržíte se v Praze, a to v ulici Malešická. Tady se bohužel bouralo a auta blokují částečně celou komunikaci. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautská.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Úterní dopoledne tady, já vás tady všechny s radostí vítám. Pojďme si to tady společně opět pořádně nabombit. Čekají nás skvělý témata. Dneska zjistíme třeba, že 10 000 kroků denně je opravdu velký mýtus a řekneme si, kolik těch kroků doopravdy máme dělat. No a taky samozřejmě skvělý playlist fajnu. Začíná nám Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd.
3: Music Boost. Gimme 5. Fajn.
1: To znamená, já nemluvím, vy jenom posloucháte. Tohle je Ed Sheeran, jeho Asizam, neboli Mám.

0: Dnešní Give Me Five na Fajnu uzavírá Lost Frequencies, tak bastil. Dáváte si dnešní úterní Music Boost? No a pojďme si udělat takovou situaci. Víte, jak ty květinářství všude mají takovou tu ceduli před tím vchodem, jo? Kde píšou, kdo má dneska svátek, jo? Víme, o čem je řeč. Logicky se to dělá, že kvůli tomu, abychom věděli, kdo popřípadně má svátek a komu koupit kytku, jo? Je to logický marketingový tah. Dneska má, prosím vás, svátek Ivo. Já se takhle kolem jdu, tý cedule. Někdo tam asi ze srandy dneska ráno umazal jedno písmenko, takže tam bylo napsáno jenom Vo. Já reálně, prosím vás, mám tak blbý rána, že jsem uvěřila tomu, že někdo takovej je. A celou dobu do práce přemýšlím nad tím, jestli znám někoho, kdo se jmenuje Vo. A jak se takovýmu člověku říká, jako vo, hej, čau, vo, nebo jestli existuje někdo, kdo takhle pojmenuje svoje dítě, jako vo, jestli je to něco moderního, no tak prostě takovýhle já jsem měla ráno, no to znamená, že následující song, tenhle. Věnujeme všem, kteří se jmenují Ivo, jo, Pink Panther Sis, Zara Larsson, jejich Stateside. A Sofian a Ben, jejich slzy, budou hrát pro každého, kdo se jmenuje Vo. Takový jednoduchý to je. Doufám, že máte lepší ráno jak já, no a pojďme společně ladit fajn.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly, a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema. Jde to i bez banky.
2: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Fajn Rádio.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian, taky Benich, slzy, jo, na fajnu, dvě minutky po půl desátý. No a co myslíte, jaký je úplně nejúspěšnější marketing doby? Já vám ho řeknu, 10 000 kroků denně. Tohle je největší marketingový tah, kterýmu jsme všichni vlastně podlehli a kterýmu věříme. Ve skutečnosti totiž prej údajně stačí těch kroků zvládnout přibližně tak 4 000 až 5 000 denně. Takže pokud jste dneska třeba byli dvakrát u lednice, jednou vynesli koš, tak vlastně jste skoro u cíle. Těch 10 000 kroků, prosím vás, nevymysleli vědci, ale reklama na krokoměr. Je to tady mezi náma už dlouho, to znamená prostě reklama na krokoměr tenkrát řekla, jo, 10 000 kroků denně a my všichni jsme se toho chytli a máme teď pocit, že jakmile nedáme tu desítku, tak jsme prostě jako trapní, nebo jsme méně zdraví, jo, což znamená, že za chvíli třeba můžeme zjistit, že i něco dalšího, co je třeba ve společnosti hodně zavedený, je marketingový tah. Mně napadlo třeba 8 hodin spánku. Co když to třeba opravdu vymyslela nějaká madracová lobby? No. Kde je ta pravda? Pojďme přijít na to ještě, jaký možná blbosti jsme si jako zavedli sami do hlavy díky marketingu. 724-634-634. Napadá vás ještě něco? Každopádně shrnutí zní, nemusíte ujít 10 000 kroků, stačí pravidelně chodit, ideálně třeba pryč od lidí, co počítají kroky nahlas, no a to vám stačí k životu.

0: Home to you, tohle je Niko Santos, dnešní úterní Music Boost na Fajnu, no a my se ptáme, jaký ten největší marketingový tah je. Já jsem tady říkala, že vlastně jsme všichni se načapali u toho, že jsme si mysleli, že 10 000 kroků denně je něco, co opravdu říkají vědci, že abychom byli zdraví, tak musíme tuhle vzdálenost prostě denně ujít. Ale není to pravda. Tohle tehdy prostě vytáhl ven nějaká firma na krokoměry, hodilo se jim to a od té doby si to prostě my myslíme. Já jsem tady nakousla i téma, že si myslím, že 8 hodin spánku denně by mohl být nějaký marketingový tah. Vy se mnou většinou souhlasíte. Napsala tady třeba Lucka, že si myslí, že to mohly být nějaký matrace, že si myslí, že to není úplně odvedle. Já si to taky, ok? Jsem ráda, že společně souhlasíme. No a asi největší marketingový tah, který nám tady v SMS do studia přišel, tak ten zní. Já si myslím, že nemáte pravdu, Andreo, protože největší marketingový tah bylo to, že se říkalo, že za Babiše bude líp. Tak taky názor. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Je, yeah, to už je 25 let.
4: Je, yeah, a pořád nás to baví.
3: Oslovte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
4: JN Interiér.cz.
3: Využijte váš prostor.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: Fajn rádio.

0: American Girls, tohle je Harry Styles. Dnešní úterní Music Boost. Pikachu, volím si tebe a někam spolu poletíme. Takhle to za chvilku, možná do jednoho roku bude znít na letišti v Japonsku. Tam prosím vás se otevírá první letiště Pokémon. Jo, Pokémon letiště. Je to asi místo, kde prostě bude zpoždění letu podle mě vysvětlený tím, že pilot nestihl evoluci. Na letišti bude Pikachu dekorace, tematický jídlo, samozřejmě různý atrakce. Prostě si budete připadat jako ve světě Pokémonu. Poprvé v historii budou dospělí chlapi dobrovolně běhat po letišti s nadšením, dámy a pánové. Já si myslím, že to je dobrý nápad. Já teda úplně nejsem velký fanda Pokémonu, ale někdo z vás možná, jo, takže teď jako úplně jásáta, jo, do Japonska. No ale říkala jsem si, že vlastně všechny letiště by se tak mohly pomalu začít proměňovat do různých jako tematických jakoby designů, filmů, seriálu, jo. Takový prostě třeba Game of Thrones letiště, nebo pozor, 50 odstínů šedi. Jo, že prostě u gateu dostanete pořádný výprask. To se mi docela zamlouvá. Takže jo, kvituju tyhle nápady a pojďme konečně udělat z letištních hal pořádný haly.
1: Vždycky hot. Vždycky fit.

0: Tohle je skvělej DJ Shop Focus, jeho Elevate, novinka, kterou si dáváme teď na fajnou, krátce před desátou. Máme za sebou hoďku, ve který jsme se dozvěděli, že třeba Japonci chystají pokémonské letiště a taky, že 10 000 kroků denně, jenom marketingový tah. Takže dámy a pánové, zvolníme tempo. A Music Boost jde do další hoďky. Music Boost. Fajn.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
5: Amadeus.
4: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Fajn Radio.
11: What up? Fajn Radio. Fajn Radio.
12: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Právě padla druhá minutka po 10. hodině, no a ve studiu už je Míša.
15: Lidl od 21. května zavádí ve všech českých prodejnách nový systém uspořádání nepotravinářského zboží. Takže Lidl světy se rozdělí na takový special sortiment do 6 stálých sekcí, aby se zákazníci v obchodech lépe zorientovali. Teprve 22-letý týpek překonal světový rekord ve chybech za 24 hodin. Během jediného dne jich dokázal udělat přes 12 000 a překonal tak dosavadní maximum. Ariana Grande zveřejnila teaser ke svému novému singlu. Novinka vyjde už 29. května a podle krátký úkol upoutávky půjde o emotivní popovou skladbu s výraznou atmosférou.
10: Fajn. Music Boost.
16: Music Boost.
17: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Z 10. hodinou vám řeknu, proč jsme všichni tak strašně nemocní a máme potřebu pořád kontrolovat svoje telefony. Taky vás dneska pobavím dnešní lubrikou, no a samozřejmě tam hodím nějaký dobrý songy. To je Music Boost a druhá společná hoďka.
10: Music Boost.

0: Dáváte si dnešní Music Boost, tohle byl Joeyho End of Beginning, no a já se ptám, kolikrát denně si kontrolujete svůj telefon? Jestli nikdo nenapsal, jestli se něco neděje, jestli se něco nestalo, pojďme si přiznat, že to všichni děláme dost často. A já se ptám, ale proč pořád kontrolujeme ten telefon? Několikrát denně, několikrát za jeden oběd, několikrát za jednu schůzku s kámoškou. Já mám totiž vysvětlení. Neustála potřeba kontrolovat telefon souvisí prej s psychologickým fenoménem, který se jmenuje FOMO. Je to prosím vás prej strach z toho, že nám něco unikne, něco důležitého. Je to opravdu, to má už svůj termín, FOMO. Je to strach, že nám něco uteče. Tak já bych chtěla jakoby vyzvat nás všechny, pojďme to jakoby nedělat, protože stejně nám nikdy nic neuteče. Co zjistíme, že jo? No, že si někdo zase na Instagram vyfotil kafe, že nás ignorují pořád ty samý lidi, nebo že nám maminka nebo tchyně napsali, jestli jsme v pořádku dorazili do práce. Ježišmarja, no to, co jsme zjistili, že jo? Zkusme teda dneska si na to dávat pozor, pojďme jakoby koukat i na to naše okolí, kolikrát furt cinkneme na ten telefon, jestli se něco nestalo. Pojďme trošku nepodléhat tomu strachu, jo? Jen vydržte, já se jenom podívám. Jo, nikdo mi nepsal.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

Fajn show, Sil, Sam Martin na Fajnu, přesně 12 minutek do půl jedenáctý. No a máme tady svatební takovou novou záležitost, která teď nabírá na moderní tendence. To znamená, dámy a pánové, že se teď nově ve svatbách děje nová tradice, která je tak moderní, že možná se zavede. Jmenuje se to souboj o příjmení, jo, našla jsem pár videí na Instagramech, má to docela teď už jako hodně sledujících, vypadá to, že se o to lidi fakt zajímá. Jde o to, že mladý páry na svatbě nechají ty dvě rodiny bojovat o jejich společný příjmení. Znamená to, že je to teda konečně svatba, kde tchýně může legálně soupeřit s někým. Mně se to docela líbí. Jde o to, že prostě se ten boj, buď je to fyzický, že se prostě ty dvě rodiny jako ze srandy, jako se perou, přetáhnou třeba o pro vás. Ta rodina, která zvítězí, tak to příjmení ty dva budou ty manželé jakoby nosit. A naopak třeba tam nemusí být jako nějaký fyzický násilí, ale může to být třeba, já nevím, kdo vypije dřív drinku, nebo kdo sní víc párku. A ta rodina, která prostě zvítězí, tak vyhraje i to příjmení. To znamená, že možná zavedeme to, že nemusíme mít příjmení vždycky po manželovi, po chlapech, ale může to být i po ženách. Záleží, jak šikovnou má prostě holka rodinu. A mně se to, panečko, líbí, proč ne? Takový Survivor, že jo? Za chvilku Survive od Luise Capaldiho. Já si úplně představuju prostě tu veselku, ty rodiny, jak se tam mezi sebou mydlí a hraje tenhle song. Tak jestli třeba ještě nemáte svatbu a jakou budete dělat, tak tohle je takový malý inspo. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Party, svatba, ples. S Clipin vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Fajn Rádio.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Dneska se společně podíváme na to, jak vypadá takovej sex po letech vztahu. Připomíná to takovou aktualizaci Windows, jo? Všichni o tom mluví, nikdo se na to netěší a nakonec to stejně trvá déle, než všichni slibovali.

0: Midnight Sun, tohle je Zara Larsson, tohle je dnešní úterní Music Boost, taky dnešní dopoledne, který vám přeju jen to nejlepší. Doufám, že jste si udělali třeba dobrý kafe nebo maču, ta teď hodně trenduje. No a že jedeme s dobrou náladou dál. Tohle je Rihanna i Breaking Dishes. Za chvilku. Když hraje tenhle song, tak mám pocit, že opravdu máme jako chillovat. Tu, do nic nedělám, nic nedělám. James Hype, Ferrari, ještě se to jmenuje takhle hezky, Ferrari. No, tak na fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Pamatuješ, když jsme si před léty koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
9: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
8: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
9: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Eyes Closed. Že jsou taky zejn na fajnu. Dáváte si dnešní úterní dopoledne, no a jestli potřebujete nějak doplnit svůj šatník, mám tady pro vás jeden malej tip. Hudební hvězda Bad Bunny oficiálně spojil síly se Zarou a uvádí na trh exkluzivní kolekci oblečení pod svou novou značkou, která se jmenuje Benito Antonio. Takhle hezky to zní, hele, Benito Antonio. Budou to nový trička, nový džíny, mikiny, prostě všechno možný. Bude to prostě celosvětová online kolekce, která prostě všechny bude bavit. Já se na to mega těším. No a prodej začíná ve všech pobočkách už tenhle týden. To znamená, Bad Bunny nás bude oblíkat tenhle týden. Dámy a pánové, budeme mít nový trik a...

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
0: Fajn Radio.

0: Fajn Rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Rádio.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Máme tady 10 hodin a máme tady 11 hodin a 1 minuta k tomu. No a Míša už ve studiu.

hotový. Následně je vybíral jako skutečnou hotovost. Škoda se ale vypřipohala plus minus na 1 000 000 korun. Během Fashion Weeku v Austrálii všechny pobavil plavec, který při cestě na ranní trénink si spletl schody na pláž s molem módní přehlídky a prošel přímo středem akce. Video se rychle rozšířilo na internetu a teďko je extrémně virální. Spotify ukončuje experiment s novou výroční podobou

0: Fajn.
1: Tak jo, už jsem zjistila, kolik je hodin a mrkneme se společně i na silnice. Opatrně v Praze, v ulici Dvořákovo náměstí, tady se bouralo, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Stejně jako Praha, ulice Evropská, i tady bohužel bouračka, tak pozor. No a D11, 43. kilometr trasa Jaroměř Praha, tak tady hlásí porouchané vozidlo. Tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3,
1: 3, 2, 1. Tak si představte, že Shakira vyhrála soud. Proti komu, proč co a jak, to si za chvilku samozřejmě všechno povíme. Takže nohy na ramena a poslední společná hoďka je tady. Music Boost. Tohle už Gigi Perez, její Sailor Song. Tak hezký úterní dopoledne, kafíčko k tomu, no a pojďte na ty hezký songy.

Rugel na fajnu, úterní music bus v plném proudu. No a dneska je co oslovovat, dámy a pánové. Shakira totiž vyhrála soud. Dosáhla tak zásadního právního vítězství v takovém ostře sledovaném sporu se španělskými úřady. Pár let dozadu prostě napadli Shakiru za to, že neplatí daně, jo. Dostala docela velkou pokutu, Shakira samozřejmě říkala, ne, já daně platím poctivě, no a táhlo se to dalších 8 let. Samozřejmě soud nařídil ministerstvu financí, aby zpěvačce vrátili všechny peníze. Je to 60 milionů eur, což je v přepočtu na naše asi 1,5 miliardy korun. Což je velká částka. My samozřejmě Shakiře gratulujeme, jsme rádi, že platí daně a za to, že se jí to spravedlivě všechno vrátí. No a třeba díky těm penězům může třeba složit nějaký další song, třeba jako tenhle. Tohle je novinka od Shakiry a taky Burna Boye. Je to song, který se jmenuje Die Die, vyšel minulý týden a vyšel k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Zpívá se tam pořád die, die, die, což znamená jako dej to, dej, dej, dej. No v jejím případě na španělský úřady nedám, nedám, nedám, je to moje. Tak jo, tohle je vítězství, my gratulujeme, no a nějaký další songy. Posloucháš. Fajn.

0: Tohle je DJ, říká Šikašo, a song, který si říká Prada. 9 minutek do půl 12 na Fajnu. No a my samozřejmě nezastavujeme. Já teď mám teď následující song bych ráda věnovala všem, kteří jste zamilovaný, až tak jako až moc zamilovaný. To je taková ta zamilovanost, kdy neustále na někoho pořád myslíte, až je to jako nezdraví, až vás to možná jako i unavuje. Tak o tom je přesně tahle písnička. Zpívají Sombr. Je to právě o tom, že na někoho myslíte celý den, je to až moc na něj myslíte, tak tohle je pro vás. A pak už s tím přestaňte.
1: Fajn. 3 dny, 1 okruh, 1000 fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada. Grand Prix České republiky míří do Brna.
1: A Fajn tě

0: na fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Fajn Radio.

0: Úterní Mňoušek Boostu na Fajnu dohrál právě Youngblood. Prosím vás, znáte takový ten pocit, kdy vy víte, že máte něco nějak udělat, ale někdo vám to prostě zakáže, někdo vám to nechce dovolit. Ale vy prostě víte, že to děláte správně. A určitě všichni takový ten pocit ve svém životě známe. Tohle zažívá teď asi Billie Eilish, která má teď nově v kině svůj film, jmenuje se Hit Me Hard and Soft. Sama vyjádřila svoje přání, opravdu niterní přání toho, že by si přála, aby diváci ve všech sálech, vlastně po celém světě, neseděli, ale aby skákali, zpívali, aby si užili vlastně to promítání toho vlastně koncertu na plátně, tak jako kdyby ten koncert byl živej. Tohle opravdu bylo jako přání, který ty fanoušci, ty byli, i to chtěli jako všichni splnit. Češi ukázali, že opravdu jsou věrnými fanoušky a chtěli tohle ty Billie Eilish splnit. To znamená, že v českých sálech, po celé České republice začali lidé skákat, zpívat, dělat vlastně přesně to, co ta umělkyně vlastně chtěla, co zamýšlela. No akorát to dopadlo tak, že začali všichni ti, co zpívali, být, začínali jakoby vyhazovaný ze sálu. Jo, prostě tomu kinu, těm pořadatelům se to prostě tak nelíbilo, že vždycky zpíváš, jdeš pryč, skáčeš, jdeš pryč. To znamená, je vůbec možný v Česku dělat něco správně, aby nám to nikdo nezakázal? No, tak tohle jsme asi byli nemohli splnit jenom na chvilku. Takže ať to víte teď dopředu, jestli chcete do toho kina na tenhle film v České republice, tak prostě musíte jenom sedět a jenom koukat. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
2: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
3: Yeah.
2: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
9: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Fajn Radio.
12: Are you ready?
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Beatty.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music. Fine.

0: Ano, tohle je finále dnešního úterního dopoledne. Já vám moc děkuju, že jste opět ladili Music Bus na fajnu. No a přeju vám hezký zbytek dne. Pořádně to dneska nabombějte, užijte si to, dál pokračujte s Kristýnkou tady na fajnu. No a my se společně slyšíme zítra. Středa, dobrý playlist třeba, však to znáte. Ale co zítra, nebudeme předbíhat. Zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše, však to znáte. Tak ahoj.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
1: Fajn Rádio. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
11: Pražská policie obvinila 42letého muže, který podle kriminalistů zneužíval

se vyšplhala skoro na 1 000 000 korun. Během Australian Fashion Weeku všechny pobavil plavec při cestě na ranní trénink, který si spletl schody na pláž s molem módní přehlídky a prošel přímo středem akce. Video se rychle stalo virální a lidi ho označují za typicky australskou situaci. Spotify ukončil

0: během příštího týdne. Spotify k tomu s nadsázkou uvedlo, že třpytky nejsou pro každého.
1: Fajn. Pokud zrovna sedíte za volantem, tak opatrně hoďte se do zenu. České dálnice mají zas trošku breakdown. Na D1, klasika, kdo by to byl čekal. Na 334. kilometru směr Polsko, to totálně umřelo kvůli porouchanému vozidlu. V koloně si tam postojíte klidně hodinu, takže ideální čas na smazání nepřečtených e-mailů nebo dál poslouchání Fajnu. Divoký je to taky na D11, 65. kilometr směr Praha. Tam se pro změnu stala hromadná nehoda, takže taky projíždějte s maximální opatrností. No a pokud se motáte v centru Prahy kolem Vrchlického ulice, dva borci tam v sobě zaklesli nárazníkama. Úspěšně blokují pruh, takže bacha, žádný spěch, nenechte se vybustit do nějaký paniky, do nějakých nervů a užívejte den.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Krásný úterní odpoledne, já vás vítám na našem společném warm-upu se mnou s Kristý. Čekají nás tři společné hoďky s top playlistem. Taky si povíme divný věci, kterým jsme jako děti věřili a věřte, že to bude opravdu divný. Ale pojďme to odstartovat, na nic nečekat. Ten den musíme trošku rozjet, takže nás čeká Artemas, I Like The Way You Kiss Me, právě teď na Fajnu.

si nedat party i v úterý odpoledne. A tu jsme si dali právě s Katojonem a jejich Turn the Lights Off na fajnou 10 minut po 12. No a pamatujete si ty totální mind-blowing momenty, když jste zjistili, že třeba potkáte učitele v supermarketu? Jo, je to divný, spousta z nás si v dětství myslela, že učitelé žijí prostě ve školách. Že nemají domov, nemají rodiny regulárně bydlejí v kabinetu, kde si jenom schrupnou a další den zase naběhnou na vás nějakou písemkou. Dětská logika je prostě úplně jiný vesmír, pojďme si to říct. A já jsem našla článek, kde lidi sdílejí nejvíc šílený sily věci, kterým kdy věřili. A jsou tam věci třeba typu, že věřili, že hnědý krávy dávají čokoládový mlíko a tak dále. Jo, jsou to fakt bizáry, ale každý jsme něco takového měli a já jsem první, kdo by se mohl hodit pod tenhle autobus, sama sebe musím potopit. Já jsem totiž třeba věřila tomu, že Jára Cimrman je opravdová osoba. Jo, věřila jsem tomu zhruba do 18, když mi pak řekli, že to je vymyšlený, tak jsem byla asi tak v šoku, jako když jsem se dozvěděla, že Ježíšek nenosí dárky, ale no, tak prostě je to tak, takže mi napište, čemu jste jako děti věřili vy a později zjistili, že to není pravda. Já doufám, že mi třeba seberete iluze, že se dozvím něco, čemu jsem taky ještě teď třeba věřila. Tak mi to napište, 724-634-634, to je to číslo. A nás čeká další song, jeden nejnovější song, Eva Farná a její Perpetuum mobile. Právě teď na fajnu.

0: Ladíte fajn a doufám, že tenhle song vás hodil pořádně do pohody. ZERP Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Právě teď na fajnu. Já jsem se vás ptala, čemu jste jako děti věřili a později jste zjistili, že to vůbec není pravda. A děkuju za zprávy, protože jich přišlo mega moc. Simon píše, že jako dítě věřil, že ostatní země jsou na jiných planetách. Jakože třeba Německo je na Jupiteru, něco takového. Prej, když mu ve škole řekli, že jsme všichni na jedné planetě, tak se mu zhroutil celý svět. Doslova všechny planety se mu zhroutily, chápu. A pak mě pobavila zpráva od Evy, která psala, že kámošovi rodiče nakecali, že člověk má na život určitý počet slov a až je vyčerpá, tak bude němej. No tak tomu já bych chtěla říct, že už bych byla němá dávno, ještě že mi tohle nikdo neřekl. A píše, že právě ten její kamarád už několik dnů skoro nemluvil, než z něj vytáhli proč. Prostě tuhle věc sežral i s navijákem. No a Michal zase píše, že věřil, že Mikuláš má nalepovací plnovous, protože se oholil a bylo mu to trapný. Každý jsme věřili něčemu, je dobrý, že jsme to odhalili, ale pobavili jste mě, takže já vám moc děkuju. No a za chvíli jedem na další songy. Čeká nás třeba Kelin a taky Stein 27. Vítej mezi náma, no tak pojďme na to, tady na fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: CN Interiér.cz.
8: Využijte váš prostor.
10: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
8: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
10: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
8: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Fajn rádio.
14: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: trošku sme to tady rozpohybovali z Haven a taky Caitlin Aragon a jej Bangram I Run. Právě teď na Fajnu a já pro vás mám jedno varování. Pokud váš partner dělá následující práci, je dost pravděpodobný, že vás podvádí. Na internetu totiž aktuálně koluje, masivně rotuje výzkum, kde zkoumali, v jakých pracích nejvíc hrozí nevěra, a asi byste to nečekali, já vám napovím.
1: Bůj, svět je můj.
0: Jo, jsou to doktorky a zdravotní sestřičky. Já jsem si hned vzpomněla na tenhle song. Vědci totiž tvrdí, že za to, že mají sklony k nevěře, může extrémní stres, šíleně dlouhý, nepravidelný směny. No a hlavně to, že se tam propojíte s kolegama, zatímco na lidi doma prostě nemáte čas a energii. No a nebo i s pacientama, že jo? Chápete. Za mě osobně jsou teda v tomhle žebříčku podle mě spíš risky povolání, jako třeba barman. Ten nalejvá drinky, flirtuje, domů se vrací za svítání, lidi mu tam odhalují svoje největší tajemství. Tam to je riziko podle mě 100%, ale podle téhle studie jsou to teda hlavně sestřičky a doktorky. Já se ptám vás, jaká práce je podle vás red flag? Jakou práci byste podezřívali z toho, že tam může dojít k nějakému takovému problému? Napište mi to 724-634-634. Jakou práci byste nechtěli, aby dělal váš partner? A jdem na další song. Meduza, James Carter, Ellie Dewey a taky Fastboy, jejich Bad Memories, právě na Fajnu.

0: Dávku odpolední energie nám na fajnu doručili Pink Pantera společně se Zarou Larson a jejich megahitem Stateside, který jste právě doposlouchali. A my společně jsme probírali zaměstnání, které podle vás jsou u partnerů trošku red flag, kde byste si báli, že hrozí nějak a nevěra průšvih. No znáte to. Přišly zajímavé zprávy, jo? Jedna ze zpráv byla fake taxi, to je asi jasný, tam nemusíme podle mě nic vysvětlovat. Další zpráva, myslel jsem si, že když budu doručovat jídlo, jako třeba pizzu, takže nějaká frajerka třeba nebude mít na zaplacení, chápeš? Ale zatím to tak nefunguje. Zajímavý, to je taky cesta, určitě. No a potom ještě Michal, ten napsal rozumnou zprávu, napsal, že to není přece o práci, je to o povaze a ne o tom, jestli někde děláte. Ale prý by nechtěl mít doma partnerku, která dělá u praváku, protože jednou blbě zaparkujete a hned vás za to pošle do vězení. No tak děkuji vám za zprávy a my jedem na další songy. Za chvilku si dáme třeba Dua Lipu, takže se máte na co těšit tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já,
10: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Fajn Radio.

posloucháte Fajn a já vím, že je teprve úterý odpoledne, ale tenhle song vás aspoň na chvilku přenesl do pátečního večera na nějakou party. Robin Schulz, Sigal a Zouvíz se spojili, aby vám doručili tenhle party banger AM to PM. A my jsme společně řešili, co dělat, když se vám nelíbí úplně práce vašeho partnera, ale co dělat, když se vám nelíbí příjmení. A ta představa, že byste ho měli mít, nedej bože, až do konce svého života, vám způsobuje regulární úzkost. No tak jeden novomanželský pár na internetu to teď vyřešil a my si z toho můžeme vzít inspiraci, protože tenhle nekonečný předsvatební konflikt vyřešili s naprosto čistou hlavou a stylem maximálně s odřenýma kolenama. Protože místo toho, aby se měsíce hádali u večeře, se rozhodli tohle zásadní rozhodnutí hodit prostě na svoje rodiny a uspořádali oficiální sportovní turnaj s názvem Battle of the Surname, neboli česky Bitva o příjmení. Celou tu akci pojali fakt jako regulární zápas, normálně clash, vyrobili obří bannery a jelo se podle drsného hesla, dvě jména vstoupí, ale jenom jedno odejde. Příbuzní z obou stran se pak museli na hřišti rvát, potit krev v různých disciplínách. No a ta představa, že vaše tchýně na vaší svatbě sprintuje s pytlem na zádech, nebo strejda tam dává sprint s míčem a dělá tam kliky háky, protože prostě musí vyhrát to správný příjmení, tak za mě je to naprosto geniální. Je to skvělý návod pro všechny budoucí svatby. Pokud se nedokážete na něčem dohodnout, kdo bude třeba mít v manželství poslední slovo, prostě nechte rozhodnout své rodiny, dejte jim přetahovanou nebo jiný úkol. Mně se tohle strašně líbí, takže posílám tenhle nápad dál a posílám i další song, samozřejmě. Damiano, David, Tyler, Nile Rodgers, další trojkombo a další skvělá písnička. Talk to me právě teď. Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and Tyler.

0: Neuvěřitelně chytlavý song s názvem Talk to Me. Damiano David Thailand, Nile Rodgers nám ukončuje první společnou hoďku. Za minutku je 1 hodina odpoledne. Pro vás to znamená, čekají vás zprávy, doprava, ale pak jedem dál s dalšíma chytlavýma songama. Třeba Ava Max nebo taky Harry Styles. Bude to prostě dobrý, tak zůstaňte na Fajnu už za chviličku.
1: We got that hit. Fajn. Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších. A najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Fajn Radio. Next Generation.
7: Show od mladých pro mladé.
6: Pondělí až čtvrtek.
7: Od 8 večer. What up? Fajn Radio. Fajn Radio.
8: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
6: Jsme online.
9: Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 13.02, to znamená jediný Hot News s Hankou.
10: Lidl od 21. května zavádí ve všech českých prodejnách nový systém uspořádání nepotravinářského zboží. Takzvané Lidl světy rozdělí sortiment do 6 stálých sekcí, aby se zákazníci v obchodech lépe orientovali. Řetězec tím reaguje na časté stížnosti na nepřehledné rozmístění akčního zboží. Teprve 22-letý týpek překonal světový rekord ve schybech za 24 hodin. Během jediného dne jich zvládl přes 12 tisíc a překonal tak dosavadní maximum. Extrémní výkon teď ještě ověřuje Guinnessova kniha rekordů. Ariana Grande zveřejnila teaser ke svému novému singlu Hate That I Made You Love Me. Novinka vyjde 29. května a podle krátké ukázky půjde o emotivní popovou skladbu s výraznou atmosférou. Fanoušci už na sociálních sítích spekulují, že by mohlo jít o jeden z největších hitů letošního léta.
6: Fajn.
0: Máme tady čerstvý odpolední update pro všechny, co zrovna sedějí za volantem a doufají v plynulou jízdu. Spoiler, na silnicích je to trošku divočina. Pokud míříte na sever po dálnici D8, konkrétně na 24. kilometru směr Německo, sundejte klasicky nohu z plynu, zradilo tam někoho auto, překáží na vozovce a provoz tam docela zamrznul. Dost blbý je to i na jižní Moravě, v Ivančicích v ulici za mostem se řeší srážka auta s cyklistou. A lidi tam pobíhají po silnici, takže tam buďte mega opatrný. No a pokud zkoušíte projet centrem Brna skrz Pekařskou ulici, rovnou to otočte. Potkali se tam dva osobáky a totálně tu cestu zašpuntovali. Znáte to, nikam nespěchejte, radši si zesilte volume, hlasitost a chill, pohodička.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Já vás ještě jednou zdravím, moje jméno je Kristý a jedeme tady na Fajnu, náš společný warm-up, čeká nás už druhá hoďka. A protože si myslím a četla jsem, že je dobrý, abyste se v životě měli na co těšit a tenhle týden se všichni máme na co těšit, protože je to pořád ještě hokejový týden mistrovství světa, máme před sebou zápasy, informace, tak i o tom si něco povíme. No a taky se můžete těšit na top playlist, třeba Sombr, anebo taky Ava Max. A přesně s touto odstartujeme. Ava Max Sport Fake, právě teď na Fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Pokud jste včera večer slyšeli z oken sousedů hysterický řev, rány do stolu nebo padající skleničky, no tak si pojďme říct, že nikdo nikoho nevraždil. Jenom český národ prožíval další hromadný infarkt u hokeje, protože mistrovství světa je pořád v plném proudu a zápas se Švédy byl doslova o nervy. Žádný unavení, očukávání, tam prostě kluci vletěli do toho zápasu hned v úvodu, to byla neskutečná přestřelka, jenže nejvíc nám všem asi zavařil mozky ten moment z první třetiny, kdy nám rozhodčí neuznali gól. Pojďme si říct, že to bylo hodně sporný, já jsem se vztekala, všichni, kteří jsem s nima o tom mluvila, se vztekali. V tu chvíli jsme prostě všichni potřebovali léky na tlak. Sice jsme i přes tuhle absolutní nespravedlnost nakonec vyhráli, urvali jsme těsný vítězství 4-3, což je nad Švédama velký úspěch, ale ty nervy, chápu, pokud jste si dneska museli vzít do práce volno, já jsem taky málem nedošla, jak jsem z toho byla rozrušená. Ale víte, co mě zajímá? Kdybyste mohli něco vzkázat rozhodčím včerejšího zápasu Česko proti Švédsku, co by to bylo? Jo, možná jsem si na sebe ušila bič, zkuste být, prosím vás, jako slušný, jakž tak, žmíře, ale napište mi to 724634634 a já vám posílám další song, Harry Styles, American Girls.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: unikátní smutný song, který vás ale nenechá smutnit, protože text možná je trošku depresivní, ale jinak ty beaty jsou banger. Jax Jones a taky MNEK, Where Did You Go, právě teď na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, co byste vzkázali rozhodčím včerejšího hokejového utkání Švédsko-Česko. Přišla zpráva od Aleše, který píše, že hlavní rozhodčí byl Finn a že to je trošku podezřelý, protože jsme hráli se Švédskem, ačkoliv vztahy Česko-Finsko jsou dobrý, tak přece jenom Finsko-Švédsko, to je jako Česko-Slovensko, jo, jsou vedle sebe, mají k sobě asi blíž. Myslete si o tom, co chcete, ten gól měl být náš. Každopádně naše budou songy, které nám nikdo nevezme. Za chvilku si dáme třeba Suffocus a Elevate, tak se máte na co těšit, tady na Fajnu top playlist, jako vždycky.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Lyže?
14: Happy Sport.
13: Dětské kolo?
14: Happy Sport.
13: Půjčovna?
14: Happy Sport.
13: Servis?
14: Happy Sport.
13: Bazár?
14: Happy Sport.
13: Šťastné dítě?
15: Happy Sport.
13: Happy Sport?
14: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
15: Happy Sport.
16: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
17: Fajn Rádio,

suché, aby jsme to odpoledne i trošku sklidnili. Ideální, pokud máte kafe, čaj, Arlo Parks a její Two Sided. Právě teď uhrála na fajnu. No a vy si teď máte za úkol představit, že si koupíte drahý lístek do kina, těšíte se na super zážitek, usadíte se s popcornem, no a lidi kolem vás začnou regulérně pařit, skákat, řvát, jako by byli v klubu na Dlouhý nebo na Stodolní. Přesně tohle se totiž teď děje v českých kinech na koncertním filmu Billie Eilish, kde fanoušci proměnili promítací sály v totální mošpit. Za mě je to super a sama Billie Eilish vzkázala, že chce, aby to tak bylo, aby lidi v kinech šíleli, zpívali, ale pojďme si říct, je to prostě kontroverzní téma. Někomu to totiž může vadit. Stejně tak mě to přivádí na téma stání na koncertech na místech na sezení. Jestli mi rozumíte, když si koupíte lístek na sezení, ale stoupnete si. Já jsem zastánce toho stát, protože jasně, na koncertu vážný hudby nebudu pařit, jo, ale pokud to je nějaký normální interpret, jsou tam party songy, tak přece nebudete sedět s rukama v klíně. O tom ten život není. Navíc žádný interpret přece na světě nechce koukat do publika, který vypadá, že zrovna sedí v čekárně u doktora. Ale vím, že je to kontroverzní, proto samozřejmě chci znát váš názor. Pojďme se rozdělit na tábory. Jak to má vypadat na koncertech? Když si koupíte lístek na sezení, máte právo stát? Nebo máte právo jenom sedět? Narážka na tuhle známou hlášku. Dejte mi vědět na 724634634 a nás čeká Benson Boone a jeho Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Vy už asi víte, že tohle byl jeden z mých oblíbených songů a já věřím, že vám už jsem ho taky dostatečně dostala do hlavy. Topic Fireboy GML, Nico Santos a jejich pary právě dohrálo na Fajnou, máme 13.43. A já jsem se ptala, jaký názor máte na to, když lidi stojí na koncertech, ačkoliv si koupili místa na sezení. Míša píše, že jakmile se tohle stane, tak chytá agresi. Prostě si vybere násilí a pravděpodobně tam všechny pomlátí. Nevím, jak to vypadá, ale já to chápu. Někdy prostě chcete sedět, ale já jsem fakt zastánce toho, že když hrajou dobrý songy, tak byste měli stát, trsat. No ale to platí i pro nás, protože když my hrajeme dobrý songy, což hrajeme celý den, tak vy máte trsat. Takže už za chvíli třeba Mall Grab, Milky a jejich Just the Way You Are na Fajnu.
1: Fajn. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberecd.cz. Swaglift Day.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
6: Čapni do ruk.
5: Ve Smarty svůj herní notebook.
7: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
8: Yeah.
7: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo!
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
22: Fajn Rádio.

Trošku jsme to úterní odpoledne sklidnili s Dominikem Fajkem a jeho songem, který jste slyšeli určitě úplně všude. White Keys právě teď na Fajnu. No a pokud třeba dneska na ulici potkáte partičku namakaných pitbullů, tak si dejte bacha. Dost možná vám samozřejmě jako první naskočí instinkt vzít nohy na ramena, protože tyhle psy jsou děsivý. Jenže podle nejnovějších oficiálních testů povahy psů jsou právě pitbullové jedni z nejmilejších, poslouchejte, a emocionálně stabilních, jo, právě že nejsou emocionální, ale jsou emočně stabilní tvorové na planetě. Mají lepší skóre než většina běžných rodinných psů, takže si představte zlatý retrievery, možná mají i lepší emočně stabilní skóre než vaši ex. Ale ruku na srdce, když se podíváte na pitbulla, jo, když vidíte tyhle čtyři naštvaný čtyřnohý terminátory, tak tý emoční stabilitě věříte asi tak moc, jako tomu, že zítra vyhrajete Eurojackpot. A já teda osobně mám silný podezření, že tenhle průzkum musel sponzorovat a propagovat rapper Pitbull, a.k.a. Mr. Worldwide. Já ho úplně vidím v tom bílém obleku s černýma brýlema, pleška a osobně obcházel ty laboratoře, kde ty psi testovali, házel tam svoji pověstnou hlášku. Jo, a myslím si, že tímhle dělal těm psům marketing. Schválně, napište mi, jaký zvířecí psí plemeno má podle vás nejvíc klidnou povahu. To mi napište 724634 a mezi tím si dáme další song Van B. Goddard, Messy in Heaven, právě teď na Fajnu.

díky kterému jste mohli pustit všechny nashromážděné emoce, všechno to vyřvat společně s jeho autorem Alexem Warrenem. Eternity právě dohrálo na Fajnu. A my si musíme zrekapitulovat ty plemena, protože jsem se vás ptala, jaký psy jsou podle vás nejvíc emočně stabilní. Přišla zpráva od Pavly, ta píše, že za ní jsou to rozhodně kolie, že jsou umazlený, všechno si nechají líbit. Michal zase píše, že za něj třeba husky nebo jezevčíci. No ale pak přišla zpráva, že opravdu jsou to prej i ty pitbullové, že jim jenom lidi dělají špatnou pověst. Ať tak či tak, všichni máme rádi psy a všichni máme rádi dobrou hudbu, takže za chvíli na Fajnu pokračujeme, mezi tím si dáme zprávy a jedeme dál. Nikam neodcházejte. Yo, hit music station. Hey. Fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
13: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
12: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
13: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
5: Fajn Radio.
14: Fajn Radio.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok.
6: Co je zrovna teď in
14: Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
14: Jsme fajn? Fajn.
6: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako
14: Fajn Radio.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Hodiny ukazují 3 minuty po 14. hodině odpoledne a tohle jsou vaše Hot News Hankou.
16: Karlovka zůstává nejúspěšnější českou univerzitou. Silné výsledky má hlavně v informačním managementu, lingvistice a historii. V technických oborech je stále na vrcholu ČVUT a brněnské VUT. Mladý novomanželský pár vyřešil výběr společného příjmení opravdu netradičně. Uspořádali totiž bitvu o příjmení, ve které proti sobě soutěžily obě rodiny. Celá akce připomínala sportovní zápas a video ze svatby se rychle stalo virálním hitem na sociálních sítích. Shakira uspěla v dlouholetém sporu o daně ve Španělsku. Národní soud jí zprostil obvinění z daňových podvodů za rok 2011 s tím, že úřady neprokázaly její daňové rezidentství. Zpěvačka díky rozhodnutí získá zpátky přes 60 milionů eur, tedy víc než 1,5 miliardy korun. Kauza trvala díl než 8 let.
5: Fajn.
15: Krásný úterní odpolko, já vás zdravím u naší třetí společné hočky, kterou právě teď odstartujeme. Tohle je warm up, já jsem Kristýna. No a povíme si třeba, kam se schovat, dáme si tipy od těch nejzkušenějších, od zlodějů, ať už se chcete schovat před šéfem, jo? Nenabádám vás k žádný špatný činnosti, ale dáme si tyhle tipy a taky top songy, takže to nebudem zdržovat, jdeme na to hned teď. Kanks Never Going Home, právě na Fajnu.

kterým přivoláváme léto, Zara Larsson a její Midnight Sun nám právě dohrává na fajnu. Všichni známe to starý dobrý přísloví, že pod lampou je největší tma. Jenže jeden zloděj z New Orleans to vzal trošku moc doslova. Pokusil se totiž přechytračit celý policejní sbor a výsledek, no je to korunovaný virál všech failů tohohle týdne. Všechno to začalo jako klasická akční honička, jo? Představte si to, vysoká rychlost auta. Když ale tomu týpkovi začalo téct do bot, rozhodl se to auto nechat autem a vzít nohy na ramena na obřím mostě. A teď přichází ten taktický tak století, ze kterého si možná ale neberte úplně příklad, protože místo, aby utíkal dál, tak prostě přelezl zábradlí, schoval se na konstrukci přímo pod tím mostem. Jo, jakože doslova pár centimetrů pod nohama policistů, který ho zrovna pronásledovali. Za mě to působí jako mega vtipná scénka, já si představuji, jak tam ty policajti zmateně pobíhají, zatímco on se schovává pod tím mostem. Hrozí mu, že mu spadne, že spadne, ale hlavně ho našli. Takže bohužel tahle schovka sice super, ale nevyšla. Já chápu, že v momentě, kdy houkají sirény, vám kreativní myšlení zrovna dvakrát nejde, ale schovat se policajtům přímo pod podrážkou jejich vlastních bot, no, to už je trošku moc odvážný. No a asi tenhle kluk hrál prostě moc GTAčka, zapomněl, že v realitě vám ty hvězdičky hledanosti jen tak nezmizej, ale schovky jsou téma, který probíráme a proto já se ptám vás, kam jste se jako malí rádi schovávali? Za gauč, do skříně? Napište nějaký tipy, čím se třeba měl ten zloděj inspirovat? 724634634, to je to číslo. A nás čeká další song Lady Gaga a její The Dead Dance. Tak pojďme probudit se trošku na to odpoledne. A na fajnu.

0: BTS, jeho YYY vám doufám dodalo dobrou energii takhle při úterním odpoledni 14.22, vyladíte fajn. A my jsme společně řešili schovky, kam jste se rádi schovávali jako děti. A tahle zpráva, musím říct, že mě úplně odrovnala, protože přišla zpráva. Můj děda pracoval v pohřebním ústavu, tak jsem se mu schoval do rakve, když jsem byl malej, a pak když jsem vylezl, tak měl málem infarkt. Ej, já nevím, jo, nevím, jestli tomu věřit, mně to přijde tak šílený, že to je podle mě skoro až smyšlený, ale zároveň, pokud je to pravda, tak to je naprosto geniální story. Teda doufám, že dědovi se nic nestalo, ale story výborná. A vy víte, že já jsem zastánce dělání věcí pro příběh. Pak přišla také zpráva od Michala, který píše, že se rád schovával v peřiňáku, anebo ve školce se schovával v křoví a celá třída pak kvůli němu přišla pozdě na oběd. Já si myslím, že bychom se měli víc schovávat, jen tak pro srandu, znáte to, pro příběh. No tak si z toho něco vemte a za chvíli jedem na další song, před kterým se ale neschováte. Klok, klok, Doria, už za chvíli na fajnu. We got that
1: hit. Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu, 6. června, na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Fajn Radio.
12: I'm Lily Bean.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

masivní dodávka energie přímo pro vás od BB Rixy a Faithless a jejich songu New Religion, který právě teď dohrál na fajnou úterní odpoledne. A pokud jste si mysleli, že zloděj pod mostem je ten největší bizár, co dneska uslyšíte, tak ne, mám pro vás něco lepšího. Samozřejmě v Česku jsme toho zloděje museli překonat kde jinde, než tady u nás. Protože na Brněnsku se odehrál zatýkací bizár, vedle kterého vypadají i americký kriminálky, jako slabý odvar. V Modřicích před Decathlonem totiž vystavili před prodejnou stany. No a kolem šel jeden jako zamilovaný páreček. Stany se jim zalíbily natolik, že neodolali. Vlezli dovnitř a místo nákupu se uložili ke spánku při nejlepším. Jo, nechceme vědět, co všechno tam dělali, ale personálu prodejny to samozřejmě přišlo divný, jakmile se odtamtud jako ozývaly nějaký zvuky, ať už to bylo chrápání nebo cokoliv, nemusíme se do toho pouštět, ale zavolali městskou policii. Když ta hlídka dorazila, z vystaveného stanu se pokusili tyhle dva lidičkové utéct, ale bylo to neúspěšný. A to nejlepší přišlo při kontrole dokladu. Ukázalo se totiž, že ten týpeček, co si tam dal spánek, je osobou v celostátním pátrání. Chápete to? Policie po vás jde po celé republice, vy se potřebujete schovat a tak si jdete dát 20 do zářivě svítícího stanu přímo před obřím obchodákem, kde se motají stovky nebo desítky lidí. To je doslova reklama na úspěch, no a já si myslím, že Decathlon by měl těmhle dvěma lidem poslat děkovný dopis, protože lepší recenzi na pohodlí jejich stanu už rozhodně nikde neseženou. Schválně, na jakém nejvíc bizarním místě jste kdy usnuli vy? 724-634-634, to je to číslo, už to znáte, napište mi story, kde jste usnuli a já si myslím, že si zasloužíme takhle při úterním odpolku ještě pořádnou dávku dopaminu. A vy víte, co přijde, protože víte, koho miluju? Viktor Šín a jeho dopamin právě teď na fajnu.

0: Rue Gale a její Pretty on Paper. Tenhle song při úterním odpoledku vás měl hodit taky trošku do pohody. No a já jsem se ptala, na jakých nejdivnějších místech jste kdy usnuli. Musím říct, že jste nepsali nic extra divného, ale psali jste třeba, že jste usnuli ve vlaku a dojeli na konečnou. No tak komu se to někdy nestalo? Zvlášť když jste třeba něco upili, tak to je pak hned. Kdo někdy nebyl na konečný, i jakoby vůbec nebyl. Pak přišla zpráva, ta mě teda trošku vyděsila. Jednou jsem usnul a nedopadlo to. Bylo to totiž za volantem. Naštěstí ne v úplně velké rychlosti, ale kára na totálku. Prosím vás, bacha, když jste unavený, tak nesedejte za ty volanty, kolikrát to má člověk opakovat, že jo, teď zním jako vaše máma. No tak to nebudeme si tady říkat. Za chvilku další songy. Čeká nás třeba Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. Tenhle totálně letní banger, tak už za chviličku. Na fajnou.
1: Tři dny, jeden okruh, tisíce fanoušků
2: a rychlost, ze které ti spadne brada.

0: na fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Fajn Radio.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

další track, který vás měl rozhejbat, Sony Fudera, D.O.D. a taky Poppy Bezkom se spojili, aby vám doručili tenhle hit Think About Us. Právě teď dohrál na fajnu, je skoro 3 hodina odpoledne, vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit. Tuhle dnešní fajn warm-up show musíme ukončit, ale nebojte, těším se na vás zase zítra. No a poučení z dneška plyne takový, že pokud váš partner nebo partnerka dělá ve zdravotnictví, tak si dávejte bacha, protože tam mají údajně nejvyšší statistiku nevěr. Tak bacha na to, to si dneška zapište. Zase zítra s nějakýma dalšíma skvělýma tématama top playlistem se slyšíme 12 až 15. Já se s váma loučím a na rozloučenou vám posílám track, který je takový jako hezký, teplý obětí. Úplně vás to obejme, hezky si to dejte, užijte si to. Krásný úterní odpolko a mějte se hezky. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. S tím se s váma loučím, takže se mějte. Bye, bye.

0: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
0: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
0: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
0: Fajn. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: 15 hodin, 2 minuty, k tomu je čas na Hot News.
8: Pražská policie obvinila 42-letého muže, který podle kriminalistů zneužíval vkladomaty. Do zařízení vkládal upravené falešné bankovky, systém mu ale peníze připsal na účet jako pravé. Následně vybíral skutečnou hotovost. Škoda se vyšplhala skoro na 1 000 000 korun. Během Australian Fashion Weeku všechny pobavil plavec při cestě na ranní trénink, který si spletl schody na pláž s molem módní přehlídky a prošel přímo středem akce. Video se rychle stalo virální a lidi ho označují za typicky australskou situaci. Spotify ukončuje experiment s novou výroční podobou svého loga. Reakce uživatelů byly podle firmy převážně negativní a tak se streamovací platforma vrací ke klasický ikoně už během příštího týdne. Spotify k tomu s nadsázkou uvedlo, že přpytky nejsou pro každého.
7: Fajn. Pojďme se ještě podívat, kde to jezdí a kde to nejezdí, kde se bourá. Máme tady nehodu v ulici Polska, v obci Olomouc, což není obec, ale město, nevadí. Pojďme se podívat na silnici 50 u obce Starý Hrozenkov v Uherském Hradišti, tam jsou dvě auta v sobě. No a poslední věc, aktuální, v ulici Nádražní v Pelhřimově, taky dvě auta v sobě. Jezděte opatrně, ať to nemusím hlásit.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Fine Drive.
9: Fine.
7: Hodin 4 minuty k tomu, Honza za mikrofonem, který vám bude pouštět ty největší hity pro vaše odpoledne. Tohle je banger, který se jmenuje Where is my husband? Ray letí do éteru.

0: Jenny Dracula dohrává na Fajnu 19. května, den, kdy má svátek Ivo. Svátek má Ivo, pozvi ho na pivo. Je to krásný jméno už jenom proto, že obsahuje většinu názvu mýho oblíbeného nápoje. Možná, až budu mít jednou syna, dám mu jméno Ivo, do závorky P a budeme všichni spokojení. Každopádně, všem Ivům všechno nejlepší. Další song posílám právě vám. Olivia Dean, Nice to Each Other, na Fajnu.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn.

0: na Sofian Mečmeč. Pistácie dohráli na fajnu. Popojedem dál. Za chvíli probereme například týpka, který běhal po andělu se zbraní v ruce, ale taky budeme hrát, ať máme dobrý vibe. Exclusive new music. Přesně tak, za chvíli Ale Farben, DJský producent, který dělá skvělý taneční hity, který jsou výborný hlavně na léto, na ten letní vibe, a jelikož to léto se blíží čím dál víc, tak za chvíli si dáme tady ten banger. Takže jak témata, tak songy, všechno ready, zůstaňte s Fajnem. Fajn Drive.
1: Fajn. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Fajn Rádio.

0: fajnu, doskákali jsme v 15 hodin 35 minut. Pojďme si tohle odpoledne zpříjemnit vtipným videem, který koluje po netu. Respektive, my se tomu spát můžeme, ale v té chvíli se lidi spíš báli. Normálně nějaký divný týpek s maketou zbraně běhal po andělu. Dobře to dopadlo, nikomu se nic nestalo. Jak říkám, byla to maketa. Ale co mi přišlo jako divná náhoda, že zrovna ten anděl. Za mě asi nejhorší a nejšílenější část Prahy. Ale jak si říkám, je to tak? Nebo je to jenom můj názor? Jaká je nejhorší čtvrt ve vašem městě? Je to něco, co je veřejně známý, nebo máte nějaké překvapení, co byste mohli sdílet? Za mě a za Prahu, tedy za moje město, asi fakt ten anděl vede. Každopádně budu rád, když budete šérovat vaše tipy na nejhorší čtvrtě. A proč tomu tak je? Na 724-634-634. Posílejte SMSky nebo klidně voiceovky a zprávy na WhatsApp, stejný číslo 724-634-634 a pojďme vybrat tu největší díru v naší zemi.
1: Fajn. Teď to nepřipínej. Tohle

0: Drive. Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
0: Fine Drive.
1: Od 3 do 6. Hold on.

0: Hype, Sam Harper a Bobby Harvey. Tohle byl track Waterfalls, song, který má naprosto boží beat a skvělou energii, dohrává na fajnu. Mám připravený další témata, ale taky zásobu dalších skvělých songů. Jelikož teď to bylo trošku tanečnější, co když jsme si dali nějaký chillíček, třeba takovej melancholický, chillovací Joe End of Beginning. Nejen to, ale mnoho dalšího už za chvíli na fajnu.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Je, yeah, to už je 25 let.
8: Je, yeah, a pořád nás to baví.
7: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
8: JN Interiér CZ.
7: Využijte váš prostor.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Fajn Rádio.

It's a Feeling dohrává na Fajnu v 15 hodin 32 minut a já mám takový feeling, že Anděl je nejhorší částí z Prahy, protože včera tam běhal týpek s maketou zbraně, ale to je jenom jedna špička ledovce, prostě Anděl je legendární. A když jsem se vás ptal, jaká je největší díra, největší špínočtvrť, co máte v republice, tak jsem dostal spoustu zajímavých odpovědí. Nejdřív pojďme na Petru. Máš naprostou pravdu, není to určitě Anděl, v těsném závěsu je Palmovka. Hezky, Peťo, na to jsem zapomněl úplně. Když já jsem byla malá, tak to byl určitě Karlín, ale ten původně vyplavili a udělali z něj super čtvrť, s tím taky souhlasím. A na tu Palmovku jsem zapomněl, ale musím taky říct, že se tam spousta hezkých podniků zvedlo a něco mě tam i překvapilo, takže i Palmovka může mít hezký zákoutí, který nejsou plný feťáků. Potom tady mám od Vaška, podle mě z Prahy to není Anděl, ale Černák, když jsou tam nějací homelessáci, to je taky real, je tam hodně lidí a sídlák plnej, takže celkově je takový zvláštní vibe z toho Černáku, co si budem. No a potom je přišla jedna vtipná zpráva, Ústí, víc slov netřeba, jedno velký špatný místo. Ale tak já vám přeju, abyste co nejvíc svého času trávili ve čtvrtích, který máte rádi a nemuseli se pohybovat mezi smažkama, homelessákama a prostě místama, který vás možná tak dokážu, no já nevím, jak bych to popsal, prostě abyste nepotkali frajera s maketou zbraně jako včera na Andělu. Asi takhle mi to stačí jako uzavření. Pojďme zase k hudbě. Loy Red Eyes, to je další song, který hážu do playlistu, protože to chce trošku rozvajbit tady na Fajnu. Hey! Fajn.

0: O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
5: Amadeus.
4: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Fajn Radio. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: A v 16.01 jsme tady i s čerstvýma zprávama. Hot News.
10: Lidl od 21. května zavádí ve všech českých prodejnách nový systém uspořádání nepotravinářského zboží. Takzvané Lidl světy rozdělí sortiment do 6 stálých sekcí, aby se zákazníci v obchodech lépe orientovali. Řetězec tím reaguje na časté stížnosti na nepřehledné rozmístění akčního zboží. Teprve 22-letý týpek překonal světový rekord ve schybech za 24 hodin. Během jediného dne jich zvládl přes 12 tisíc a překonal tak dosavadní maximum. Extrémní výkon teď ještě ověřuje Guinnessova kniha rekordů. Ariana Grande zveřejnila teaser ke svému novému singlu Hate That I Made You Love Me. Novinka vyjde 29. května a podle krátké ukázky půjde o emotivní popovou skladbu s výraznou atmosférou. Fanoušci už na sociálních sítích spekulují, že by mohlo jít o jeden z největších hitů letošního léta.
11: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Fine Drive.
11: Fine.
9: Ladíte Fine, Honza za Majkem. Pokud máte pohodový odpoledne, pojďme se ho trošku pokazit. Povolám Marianu, která ráda rozbíjí nádobí. Breaking Dishes právě teď.

0: Pink Panthers a Zara Larson Stateside dodává na fajnou 16 hodin 12 minut. Za chvíli probereme jeden psí rekord z Francie, protože může se dokonce někdy stát, že pes, když bude dobře živený a mít dobrý geny, tak přežije třeba i vás. Každopádně do toho samozřejmě skvělý tracky, jako třeba Sony Federa Crystal, My Loving. Mám pocit, že to chce trošku rozhýbat a čím jiným než tady tím skvělým bangrem. Tak už za chvíli na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér.cz.
2: Využijte váš prostor.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
1: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
7: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
8: Fajn Rádio.

David, Born With A Broken Heart. Velký respekt pro Damiana za tenhle ten song, protože to naprostej banger. Kdo si ještě ale zaslouží respekt, je pejsek, který je rekordman. Umřel, ale drží rekord jako nejstarší pes na světě. 137 let na psí roky. V lidských je to teda jenom 30, ale to je strašně moc, je to neuvěřitelný. Vědci už zjišťují, jak se to stalo, že právě on to dokázal dotáhnout do takových let. Možná se někomu 30 zdá málo, ale já když se podívám na svý kamarády, tak si říkám, že s jejich životním stylem polovina z nich tak 30 nedá. Fajn.

0: Ladíte fajn, 16 hodin 35 minut, za chvíli se podíváme třeba do Holandska, jak řeší problémy s velkou konzumací masa. A ne, není to hulením, za chvíli vám řeknu, čím že to vlastně je. Kromě toho mám ready taky skvělý tracky, například Superfocus Elevate. Song, který vám ze středy na chvilku udělá pátek. Já se jenom zkontroluji, jestli je fakt skutečně středa. Ono je úterý, super. Tak jo, tak z úterý vám udělá pátek, já už jsem napřed. Možná bych si tu středu psal, ale dočkáme se, dočkáme. Každopádně za chvíli Elevate, song, který vás totálně hodí do pohody. Zůstaňte s fajnem.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.

Girls, American Girls dohrávají na fajnou 16 hodin 45 minut. My se na chvíli podíváme do Holandska. Tam se normálně nově nemůže propagovat maso na veřejnosti. To znamená, když čekáte na autobus, nestane se, že vyjede obrovský burger a nějaká hláška k tomu, abyste si ho dali, nebo nějaký kuřecí kousky, nebo cokoliv prostě, co je udělaný z masa. Je to proto, aby bojovali s tím, že se maso jí víc, než je nutný. Stejně tohle to zasáhlo i automobilový průmysl. Odteď už se nesmí zobrazovat jiný auta, než který jsou na ty klasický, no ne klasický paliva, ale na ty fosilní paliva, pokud to dobře říkám. Takže prostě auto na benzín nesmí být na billboardu. Hambáč nesmí být na billboardu. To znamená, možná budou Holanděni hubenější. Já se nikdy pozastavím nad nějakým billboardem, vidím obří flákotu a říkám si, dneska by to šlo. A pak, pár měsíců do léta, podívám se do zrcadla a říkám si, tak tohle by fakt nešlo. Fajn ráno.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
2: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
1: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
2: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
4: Fajn Radio.
5: Okay, ready?
6: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
5: Duh.
6: Hledej Fajn Radio.
7: What up?
6: Fajn Radio. Fajn Radio.
8: Hey, it's Tones and I. This is Pink.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
12: 16 hodin 59 minut, čas na Hot News.
13: Karlovka zůstává nejúspěšnější českou univerzitou. Silný výsledky má hlavně v informačním managementu, lingvistice a historii. V technických oborech je stále na vrcholu ČVUT a brněnské VUT. Mladý novomanželský pár vyřešil výběr společného příjmení opravdu netradičně. Uspořádali totiž bitvu o příjmení, ve které proti sobě soutěžily obě rodiny. Celá akce připomínala sportovní zápas a video ze svatby se rychle stalo virálním hitem na sociálních sítích. Shakira uspěla v dlouholetém sporu o daně ve Španělsku. Národní soud jí zprostil obvinění z daňových podvodů za rok 2011 s tím, že úřady neprokázaly její daňové rezidentství. Zpěvačka díky rozhodnutí získá zpátky přes 60 milionů eur, tedy víc než 1,5 miliardy korun. Kauza trvala díl než 8 let.
14: Fajn.
15: Fajn Drive.
14: Fajn.
12: Ladíte Fine Drive, máme 17 hodin jednu minutu k tomu, Alex Warren je ready letět do éteru, mám tady song Fever Dream, kromě toho v téhle hodině probereme třeba český hokej, protože zase můžeme na chvíli mluvit pozitivně, snad nám to vydrží, každopádně pozitivní vibe rozhodně přichází s playlistem, jdeme na to.

One Republic, Need Your Love, dohrává na fajnu. Odpoledne všem, kdo posloucháte Fajn, pojďme se podívat na chvíli takový hudební okýnko, konkrétně na Billie Eilish, protože její film jde do kin, vstoupil do kin a normálně Skin udělal koncertní sály, protože ona sama vyzývala lidi, ať se nebojí, klidně ať u toho filmu vibujou, tancujou, a i my, jako Česko, který je oproti třeba Amíkům trošku zaprděný v těchto věcech, tak skutečně způsobilo, že v sálech se tančí, fanoušci dělají jako neskutečný kreace, což vlastně ne vždycky je úplně v pohodě pro lidi, kteří pracují v těch kinech. Takže jsou záběry, kdy je to naprosto v pohodě, kdy jsou lidi a fanoušci v sále roztančený, mají pohodě, ale zároveň už se stává, že někdy je vyhazujou z kina, přece jenom, že tam má sedět a jíst popcorn. Nevím, jaká je správná cesta, nicméně to, co Billie Eilish dokázala, je neuvěřitelný, ten film stojí za to vidět, doporučuji moc, a pojďme si její track Ocean Eyes dát rovnou teď do éteru, protože sám bych teď byl radši v kině, ale ještě nějakou dobu budu tady. A já vím, že spousta z vás je taky v práci, tak to chce nějaký pěkný song, myslím si, že tohle bude ono.

0: 6 minut. Pokud jste pověrčiví, něco si přejte a vždycky, když je 17:17, nebo jsou dvě čísla vedle sebe, tak si něco přeju. Teď si přeju, abych zhubnul, a proto i do éteru vám posílám jednu dietní Pepsi. Ale kromě toho taky na fajnu konečně probereme ten slíbený hokej, to mistrovství, protože já tím žiju a je mi jasný, že spousta lidí v téhle zemi taky. Přece jenom jsme hokejový národ, takže jak playlist, tak topics, všechno ready, zůstaňte s fajnem.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.

0: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Fajn Radio.
12: Nemáš čas sledovat hokej?
11: Neboj!
12: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
11: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
12: Nic nám neunikne.
11: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
12: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
11: Fandí s námi.
13: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
14: Music.
11: Fajn.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Mám tady krátký flashback za včerejším zápasem, kde jsme si krásně poradili se Švédskem. Mám z toho teda mega hroznou radost. Kdo z toho ale určitě nemá radost, jsou švédský hokejoví experti. Normálně jejich hráči dostávají totální bídu. Zdaleka nejenom golman, který nechytil dost toho, aby je nějak zachránil, tak ale hlavně děravá obrana a taky útočníci, kteří prý měli dát nějaký góly. Oni teda nějaký góly dali, ale rozhodně ne tolik, aby nám to dělalo starosti. Jediný, za co je chválili, je jejich přesilovková formace. Ale taky tam řekli, že tohle to zdaleka nestačí a že budou mít velký problém, protože když Švédi postoupí, tak téměř jistě schytají potom dál v další části silného soupeře. Jsem strašně rád, že jsme v Švédsku zavařili, protože loni nás vykoupali a ukončili naši účast. Co se týče dalších našich snažení, máme tady v 16:20 už zítra, to znamená za 23 hodin zápas s Itálií. Těším se na to, doufám, že budeme hrát stejně dobře jako proti silným týmům a ne tak tragicky jako proti slabým týmům. Je to ve hvězdách, ale je jasný, že budeme všichni držet palce. Že jo? Že jo? Že jo?
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.

0: rychlá informace. Pokud přemýšlíte kam v létě, tak údajně nejlepší ovzduší je v Itálii a nejhorší v Sarajevu, ale tam to stejně za nic nestojí. Se klidně zeptejte Františka Ferdinanda. Každopádně, co tady je důležitý? Čistý ovzduší na fajnu, protože svěží vánek přináší tenhle ten playlist. Tate McRae, Justin Watchin, anebo... Fastboy a song, který se jmenuje Last Summer. Playlist nabitej, tak zůstaňte s náma.
1: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: Fajn Radio.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
11: Fine.

Last Boy, Last Summer dohrává v 17 hodin 48 minut. Tohle je Fine Drive, který je na svém konci. Díky za 3 hodiny. Užil jsem si to. Snad jsem řekl něco zajímavého. Důležitý je, že playlist byl snad podle vašeho gusta. Kdyby ne, zítra vylepšíme zase opět od 15 do 18 hodin Fine Drive. Teď ještě na rozloučenou song Pretty on Paper. Mějte se krásně. Příjemný odpoledne všem, lomeno večer, za chvíli už to tak nějak zapadne, ale to ještě neznamená, že si nemůžete užít zbytek dne.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Fajn rádio.
7: Fajn rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn rádio.
8: Pojďme se podívat, jak to drandí, nebo spíš nedrandí. Nehoda v Praze, Střešovická ulice, narazil tam osobák do tramvaje. Nehoda taky v Liberci, v ulici Dlážděná. Tam jsou dva osobáky v sobě, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Dneska je to na silnicích šílený.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Sindrou a Indrou.
1: Hodin 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje úterní Next Beat. Pojďme si dát top 5 tracků právě pro úterní večer. Odstartuje to Tame Impala a Jenny a skvělej track Dracula.

BTS nám dohrávají v 18 hodin 10 minut. Posloucháte Fajn. Pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Nikdy jsem nebyl chudý. To je něco, co bych třeba já říct nemohl, ale říká to Youngblood v reakci na hejt o svých fanoušků, kteří ho obvinují z přetvářky nebo z toho, že si na rebelskou rockovou hvězdu z chudých poměrů pouze hraje. Dominic Harrison, jak se Youngblood jmenuje svým rodným jménem, tak přiznal, že pochází ze střední třídy a zdůraznil, že jeho cílem není reprezentovat dělnickou třídu, ale vytvářet hudbu, která spojuje lidi bez ohledu na to, odkud pocházejí. Já si říkám, jak teda člověk musí být hrozně zničený na to, aby teda byl ta pravá, real, nebeská rocková hvězda. Tuesday, top five.

0: Dáváte si fajn v 18 hodin, 18 minut, tohle to je Next Beat a lidi, pojďme otevřít téma, který může být lehce nebezpečný. Pojďme si říct, jak to máme my chlapi, když posloucháme svoje drahé polovičky a proč svoje kámoše dokážeme poslouchat výrazně díl. Prý je rozdíl v tom, že s kámošema řešíme jiný témata a nemusíme tolik přemýšlet nad každým slovem, co řekneme. Podle odborníků, tak ženy dokážeme 100% fokusovaný poslouchat jenom 2 minuty, oproti tomu kámoše několik hodin. Já jsem si říkal, že bychom to tady měli probrat. Ženy, mě by zajímalo, jestli tohleto poznáváte u svých kluků a jestli poznáte, kdy vás neposlouchá. A napište mi, jak dlouho si myslíte, že vás reálně váš kluk poslouchá a kluci, napište mi, jak vy dlouho dokážete svoje holky poslouchat, když řešíte něco vážného, ale vlastně i u běžný diskuze. 724 634 634.
1: Za chvilku Next Beat. Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Aiken.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Fajn rádio.

0: Myslím, že ideální song k úternímu večeru tady na Fajnu. Posloucháte Next Beat a pojďme se vrátit zpátky k našemu tématu. Já jsem se vás ptal, holky, jak to máte, jak dlouho si myslíte, že vás vaši kluci poslouchají a jak to máte vy kluci, jak dlouho svoje ženy, svoje holky dokážete poslouchat. Verča napsala, můj kluk má podle mě tak 90 sekund, pak už jen jede takový to, jo, jasně, a když se zeptám, co jsem říkala, tak absolutní ticho. Nikča, ta napsala, když řeším drama s kamarádkou, tak 30 vteřin, když řeším, kam pojedeme na dovolenou nebo co koupit, tak najednou pozornost na 100%. A naprosto to zavol Peťa, ten napsal, poslouchám, protože musím.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: Robin Čus, taky Sigala, AM to PM. Máme 19 minut do 19. hodiny a posloucháte fajn. Hele, pojďme si říct něco, co trochu možná překvapí hlavně kluky. Nový výzkum tady ukazuje, že mladý holky, ženy mezi 18 a 25 lety, už v některých případech pijou nárazově mnohem víc, než jako stejně starý kluci. Jinýma slovama, to, co dřív bylo spojovaný hlavně s náma s klukama, se podle dat začíná vyrovnávat nebo dokonce otáčet. Prostě holky v tomhle věku to do sebe víc lejou, než my kluci. Nikdy by mě nenapadlo, že v tom věku holky budou větší pařmeně než my kluci, ale napište mi lidi, kdy si myslíte, že ta míra alkoholu je ještě zdravá, kdy vám to neleze na mozek a kdy k tomu dokážete nějak normálně fungovat a kdy už to začíná být moc. Napište mi vaše názory na 724-634-634.
1: Už za chvilku v Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Fajn Radio.

Prioritize. To je track, který nám dohrává v 18 hodin 51 minut. Tohleto je fajn. A lidi, pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal na to, kdy si myslíte, že ještě zdravá míra, nebo zdraví to asi není vždycky, ale kdy ještě taká v pohodě míra, když pijete alkohol a kdy už je to špatný, kdybyste to třeba měli řešit i jinýma věcma. Míša napsala, za mě zdravá míra je, když se druhý den probudíš normálně a nepřemýšlíš nad morální kocovinou. OK, to asi dává smysl. Lucka napsala, pro mě hranice ve chvíli, kdy kvůli pařbě ruším plány druhý den, to už pak není úplně v pohodě. Respektuju lidi, kteří dokážou fungovat po takový party i druhý den. A Bára napsala, za mě je blbý ve chvíli, kdy se bez alkoholu neumíš uvolnit mezi lidma. No, pojďme si říct, že to není úplně jednoduchý. Před náma Šabuzí a Born to Die.

0: Eva Farnána mu zavírá první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhé, ta začne klasicky 10-minutovkou podle vás. Připravte si mobily, číslo je 724-634-634. Za chvíli to startuje, tak buďte ready.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Fajn Rádio.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Hodin a právě teď, 3 minuty k tomu, to znamená, že startuje 2. hodinka Next Beatu a já klasicky právě teď mažu náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, pojďte mi psát na iMessage, SMSky, na WhatsApp nebo na Instač, fajnu, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minut for you, 10 minut tvých soubů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724-634-634. Nezapomeňte taky připsat věnování, komu byste song chtěli věnovat. Odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside. Co dáme jako dvojku? Jako dvojku je Would I Lie To You od Davida Getty. Tak jo, máme posledních pár sekund, co dáme jako trojku? Kellyn a Viktor Sheen, vy jste neskuteční, zvládli jste to před časovým limitem, klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Davida a Bude Light You, to je songo, který jste si psali na Fajnu. Dáváte si 10-minutovku podle vás, před náma je třetí track v pořadí, Killin a Victor Sheen. Starší song Safír, ale naprosto legendární, jsem rád, že jste ho vyhrabali a hned potom nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky, které už se do té 10-minutovky nevejdou, máme tam dva český, jeden zahraniční a jenom ten nejrychlejší, který se právě teď dovolá na 724-634-634, tak budeme moc rozhodnout o tom, jakým trackem to dneska zakončíme. Linka je ještě volná, ale za chvíli nebude. 724-634-634, pojďte do toho. 10 minutes for you.

0: nakonec já to ženeme.
1: OK, jak seš na tom ty s letní formou? Jsi připravený na léto do plavek?
0: Jak se to vezme, ale jo, dá se to.
1: Ty jo, tak to závidím, protože já rozhodně ne. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
0: Samozřejmě.
1: Tak jo, tohle je jednička. Benny Kristo a Nemusím nic. Jdeme na dvojku. Starší song od Imagine Dragons, který se jmenuje Demons. Tak to je dvojka a máme tady ještě třetí variantu. René Dan, který měl o víkendu svůj největší koncert v životě ve Foru Karlín. Tohle je o track Tombola a Domino, je to jenom na tobě, ty to můžeš rozseknout, jak dneska zakončíme 10-minutovku.
0: Hele, já ti poprosím o dvojku.
1: OK, Imagine Dragons, máš je rád?
0: Mám je rád.
1: Já taky. Rád. Musím říct, že dlouho nevydal nějakou dobrou pecku, věď? Nějakou velkou.
0: No to souhlasím, no.
1: Ale tyhle ty časy byly skvělý, to vydávali fakt jeden banger za bangerem. Je někdo, komu by si tenhle ten track chtěl věnovat?
0: Hele, úplně všem a zároveň bych se chtěl pozdravit, protože vím, že jsem taky dovolal párkrát už kurýrka, co jezdí taky, tak chci si pozdravit a popřát hodně štěstí.
1: Je, to je hezký, jak máte takhle spolu napojení a podporu. Hele, já ti doposílám, díky, že jsi zavolal, zase někdy zavolej. Mě se krásně, ať ti douteče, ahoj.
0: Děkuju, taky ahoj.
1: Čau. 10 minutes for you.

0: Lidi, je to tady, proč si i při úterním večeru trochu nezatrapnit? Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Pokud se nestalo něco vám, napráskejte klidně svýho kámoše. Číslo je 724-634-634. Své strapné storky můžete napsat klidně anonymně. Jde hlavně o to se pobavit nad nějakou cizí trapností, že jo? Kdy jindy než teď. Napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
10: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Fajn Radio.
14: I just love to say it.
15: Jeez.

0: Cringe Minute.
1: Lidi, je to tady minuta trapnosti při úterním večeru na Fajnu. Dneska se o svoje trapno podělil Ráďa. Ten mi napsal, s kámošem jsme o víkendu pařili až do ranních hodin. Musel jsem u něj přespat, protože už mi nejel autobus domů. Ráno jsme se probudili vedle sebe v poloze lžičky, přitisknutý k sobě, jakože on zadkem ke mně. Přísahám, že jsem na holky, ale u něj už pochybuju. Hele kluci, tohle byste si mezi sebou měli vyřešit, protože jinak to jednoho z vás bude bolet. A tím myslím tebe, Ráďo.

0: Swift, Opelite. 19 hodin, 40 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a lidi, dneska slaví narozeniny týpek, který má na svém kontě 5 Grammy, jednoho Oscara za Bondovku, jeden Zlatý Globus a neuvěřitelný 3 Brit Awards. Nemluvíme o nikom jiným, než o frajerovi, který si říká Sam Smith, dneska slaví 34. narozeniny a vzhledem k tomu, že slaví narozeniny, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát pár jeho bizárních zvyků a strachů. Sam má například fobii s nohou, trpí silným odporem k bosým nohám. V jednom rozhovoru prohlásil, že by byl raději, kdyby všichni lidé na světě měli místo chodidel kopita. Tolik Samovi. Potom ještě bojuje s OCD, trpí obsedantně kompulzivní poruchou, což má podle mě hodně z nás. A než odejde z domu, tak se musí natáčet na telefon, jak vypíná každý spotřebič ze zásuvky a kontroluje kohoutky, aby měl v případě požáru nebo potopy důkaz, že za to on nemůže. A do třetice si dáme jeho zvláštní sběratelskou vášeň a to, že jeho nejoblíbenějším kusem nábytku z celého jeho domova je bizarní socha, kterou si koupil v Belgii. Ta socha je, že jde o velblouda, který má místo zvířecí hlavy hlavu lidského miminka. No, prostě lidi, co mají talent, tak jsou občas trošku divný, že jo? Co si budeme? Za chvíli si od něj dáme tenhle ten song, který moc dobře znáte. Naughty Boy a Sam Smith, La La La. Už za chvíli, tady na Fajnu.
1: Fajn. 3 dny, 1 okruh, 1000 fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: ráno a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JN Interiér CZ.
6: Využijte váš prostor.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
1: Fajn Rádio.

0: Já jdu prostě domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s vámi loučím. Za 8 minut máme 20. hodinu, to znamená, že mě nezbývá nic jiného, než se právě rozloučit. Budu s váma zase zítra od 6 do 8. Díky, že jste si dvě hodinky dnes vytrvali se mnou. Po mně klasický Next Generation. Za Mikem mě vystřídá frajerka, kterou dobře znáte z éteru Fajnu. Říká si Bejra, dejte si ji, dá se s váma hodinku jak jejich tracku, tak tracku, který má ráda. Já se těším zítra, za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fajn, tohle není klasický playlist.

Ahoj všichni, dobrý večer všem posluchačům Fajnu. Posloucháte Next Generation a já jsem Vejra a dneska vám zase pustím spoustu bangrů a velice skromně vám hned pustím první banger a to je moje nová písnička. Už jsem vám minule pouštěla demo téhle písničky a dneska vám konečně pustím finální verzi, guys. A ta finální verze vyjde tenhle pátek, takže už tenhle pátek si ji můžete pustit ve sluchátkách, na všech platformách. A pokud vydržíte až do konce, tak vám pustím dvě nevydané písničky, opět demíčka, který brzy vyjdou na EPčku. Takže zůstávejte v pozoru. Next Generation.

0: Generation. Yeah. New music. Posloucháte Next Generation na Fajnu, já jsem Bejra a dneska vám pouštím písničky a pustím vám žhavou novinku od Dannyho Hetzna. Jmenuje se On My Way, nebo zkráceně OMW s vykřičníkem. A je to opravdu strašně chytlavý, takže nemáte zač, protože si to budete zpívat následující týden. A pak vám pustím písničku od umělce, kterýho jsem vůbec neznala. Ani nevím, jak jsem tu písničku objevila, ale mám ji v oblíbených a vždycky, když se mi zapne v autě, tak hrozně vibuju. A umělec se jmenuje Gressley, asi Gressley, a písnička Piece of Your Love.
1: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ale Next Generation na fajnu. A já jsem Bejra a jelikož minulý týden byl prostě velký release date pro Gracie Abrams a jak všichni víte, tak já jsem fan number one Gracieny. Jmenuje se Hit the Wall a je to lead single jejího alba, který má vycházet v červenci, myslím, 17. nebo něco takového. Jako dlouho jsem se na něco takhle netěšila a ještě předtím vyjde to album Olivie Rodrigo, takže tohle léto, guys, po státnicích, já myslím, že budeme mít plný ruce práce, my si prostě neodpočneme. A pak vám pustím písničku od Holy Humberstone, ještě jsem tady od ní nic nepouštěla a jmenuje se Overkill, je to brutální vibe.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Vy stále posloucháte Next Generation na Fajnu se mnou, s Bejrou. A já vám tady dneska pouštím hodně žhavých novinek, ale chtěla jsem zařadit i trošku starší písničky. Takže vám pustím Post Malona a jeho Overdrive a potom norskou zpěvačku, která se proslavila v nějaký norský verzi Superstar, jako kdysi dávno, ale prorazila

zila na jako americkém trhu, když to tak řeknu. Jmenuje se Astrid S, možná jste o ní slyšeli, a tohle je její písnička Two Hands, o který ráda říkám, že je prostě jiná než ostatní a to miluji. Next Generation.

Next Generation na Fajnu. A já se s váma rozloučím slíbenýma dvěma písničkama, které jsou nevydané, moje písničky. A budou vycházet teda na EPčku společně s písničkou Je to rande, kterou jsem vám tady pouštěla. A jmenuju se Chci být tvoje holka a baby stačí říct. Je to celý takový příběh, možná, že až uslyšíte to EPčko celý po sobě, jak po sobě půjdou ty písničky, tak se vžijete do krásného pocitu, kdy začíná vztah mezi dvěma zamilovanými lidmi. Takže si užívejte, mějte se moc krásně a já se těším zase naslyšenou, zatím čau.

0: Metro Digi. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, is a bit
3: more. 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn Rádio.
3: All the hits I wanna hear.

Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna. Fajn Rádio.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn Rádio.
4: Instagram, YouTube, TikTok.
3: Jsme všude.
4: Hledej Fajn.
3: A sleduj nás.
4: Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Fajn Rádio.
0: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
3: Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn rádi.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Fajn rádio.
3: All the hits I wanna hear.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn Radio. Fajn.
2: Sleduj nás na TikToku.
1: Hledej Fajn. Kamis.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme Fajn? Fajn. Vždycky hot.

0: Tohle je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajn rádio.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Fajn Radio.
0: Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Turn it up, turn it up. Best. Best.

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in, fajn,
1: to nejzajímavější ze sociálních sítí,
0: jsme fajn, fajn radio,
2: my name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.